0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl voňavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25 cm. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelní substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Aby jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k těm borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SV je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura tam má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na

zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždící, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 92 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

soustavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je podkaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička. Ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní. Tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci,

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927. A právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu. A tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: Myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky.

0: památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
0: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách. A jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rekonstruovanou část plzeňského náměstí doplní jednotné slunečníky nad předzahrádkami. V městě Touškově na severním Plzeňsku opravili fasádu historické lékárny. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky ministra Jana Masaryka. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Součástí rekonstrukce hlavního plzeňského náměstí jsou opatření, která mají ochladit centrum města a zajistit více stínu. V první etapě rekonstrukce město nechalo vysadit před katedrálou 14 vzrostlých stromů. Prostor doplnilo například mlžítko. Jak upozornil náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, stín zajistí i chystané slunečníky. Ty bude možné zapíchnout 5 metrů od fasád domů do připravených otvorů.
2: To jsou špunty, které když se odšroubují, tak je tam příprava na umístění velkých deštníků, velkých slunečníků, čtvercových. To budou typizované slunečníky, které budou k dispozici budoucím provozovatelům zahrádek, aby to byl prostě jeden styl těch velkých čtvercových deštníků, které na sebe budou navazovat a vlastně vytvoří další pás stínu.
0: Město Touškov na severním Plzeňsku dokončilo opravu průčelí budovy historické lékárny v Čemínské ulici. Secesní budova z počátku 20. století získala původní barevnou podobu, pokračuje nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
3: Ve spolupráci s památkovou péčí, odborníky a podle jediné dochované historické fotografie jsme se rozhodli vrátit domů i jeho původní barevnost, která byla pro nás překvapivá. Po dokončení má fasáda 2 odstíny modré a znovu na ní vynikají i historické detaily.
0: Po odstranění nátěrů fasády se restaurátorům podařilo obnovit dekorativní tmavomodré a žluto-oranžové dlaždice. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Kteří historici a badatelé jsou ale přesvědčeni, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. V Himalájích na tibetsko-nepálské hranici pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Aktuálně se pohřešuje téměř 2000 lidí a bezmála 580 během neštěstí zemřelo. Nepálská vláda povolala další záchranáře. Úřady monitorují 2 jezera vzniklá během bleskové povodně. Jejich vylití by mohlo způsobit další povodeň a znemožnit tak probíhající záchranné akce.
1: Sport.
0: Golfistka Sára Kousková se po 2 kolech turnaje Ladies European Tour v Irsku dělí o 2. místo s celkovým skóre 10 ran pod par. Na vedoucí Jihoafričanku Alexanderovou ztrácí 5 úderů.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer oblačnosti přibyde, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na 48. kilometru u Mýta ve směru na Prahu uzavřela nehoda dálnici D5. Odklon dopravy je na exitu 50.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Vítejte, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 4 minuty po 5. hodině. Lékař, zdravotní sestra a 2 laborantky. To byl tým na oddělení lékařské genetiky v plzeňské fakultní nemocnici před 50 lety. O jeho zakladateli Františku Lošanovi v ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň uslyšíte už za malou chvíli. Zatím Jitka Zelenková.
1: Dobré ráno.

0: Už za 6 minut nás čekají další informace o počasí.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: Ale ještě předtím vám v dnešní rubrice Náš příběh představíme plzeňského genetika Františka Lošana. Před půl stoletím stál u zrodu lékařské genetiky v Plzni. Dnes František Lošan ve svých 87 letech stále pracuje, podílí se na aktivitách v Lions Club Plzeň a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat.
2: Pro medicínu jsem se rozhodl na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
3: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
2: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
3: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
2: Ty začátky toho samostatného oddělení při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech. Lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já, měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
3: Kam se posouvá genetika?
2: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. To znamená, zabýváme se vyšetřením rodin, kde je zvýšené riziko především rakoviny ženských orgánů, ale i rakovina tlustého střeva.
3: Vy pocházíte z muzikální rodiny. Na co vy sám osobně jste hrával?
2: Původně jsem začal na trumpetu a můj starší bratr chodil, jak se tehdy říkalo, do houslí, ale když slyšel, že trumpeta je trošku jiný nástroj, tak žádal, abychom si ty nástroje hudební vyměnili a nezbylo mi nic jiného, než teda převzít ty housle. Je to především oddychová záležitost a mám rád takzvanou vážnou hudbu.
3: Pojďme k tomu, co vás baví, jaké máte koníčky.
2: Vařím rád, naučil jsem se karlovarské knedlíky, umím dobrou svíčkovou s brusinkami a mám rád česká jídla, která jsem schopen připravit sám.
3: I ve vašich 87 letech jste stále aktivní.
2: Chodím na genetiku, starám se o dům, jinak se těším ze svých vnuků. Máme 6 vnučat a 1 pravnouče. A snažíme se setkávat hlavně o Vánocích.
3: Tak to máte ten dům hned plný.
2: To je hned plno a já se snažím taky připravit nějaké pohoštění a rád vidím, když jim to chutná.
3: Máte nějaké životní krédo?
2: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita. To jsem se naučil díky svému otci, který vybudoval řeznickou firmu, která byla velice úspěšná v Lounech a v roce 1948 o ní přišel, tak samozřejmě to byla nepříjemná záležitost pro celou rodinu, ale ze všeho se taky otec snažil dostat a pokračovat dál.
3: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
2: Byl založen 1992.
3: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
2: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí. Potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matiné a těšíme se, že se zase setkáme.
3: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.

0: Celine Dion, 3 minuty po 4:45. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Policisté a strážníci nebudou uvádět psychická onemocnění pacientů nebo třeba hledaných osob v případech, kdy to není nezbytně nutné. Výjimkou zůstávají situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro své okolí. Podrobnosti v ranním vysílání už za chvíli.
1: Počasí.
0: Nabízíme aktuální teploty v našem regionu. Staňkov 16 stupňů Celsia, 15 Klatovy, 15 také Plzeň, 16 Karlovice a 13 stupňů Celsia. Teď aktuálně máme hlášeno z Přimdy. Bude polojasno dneska až oblačno, na horách s malou pravděpodobností se můžou vyskytnout slabé přehánky. Večer očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 17 až 20 a ještě bio pro dnešní den, ta uvádí jednotku.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Takový byli Mandraže, tady je Český rozhlas Plzeň, 22 minut po páté hodině. Mezi duševním onemocněním a kriminální činností neexistuje rovnítko. K odbourání předsudků má přispět i nová citlivější komunikace policistů a strážníků. Uvádět už nebudou psychická onemocnění pacientů, tedy pachatelů, pokud to přímo s činem nesouvisí. Informace nebudou policisté sdělovat v části případů uhledaných ani pohřešovaných osob.
1: Diagnózu psychického onemocnění uveřejňovala policie u pachatelů trestných činů, ale třeba i uhledaných nebo pohřešovaných osob. Takovou informaci často není nutné sdělovat podle Hany Podměšilové, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
2: V posledních letech jsem se několikrát díky tomu, že pracuji s lidmi se zdravotním postižením, potkala s tím, že jejich životní příběhy, ač neměly souvislost s jejich diagnózou, byly součástí policejních svodek, tiskových zpráv, ale vlastně ta diagnóza neměla s tím daným případem vůbec nic společného.
1: Obrátila se proto na kancelář ombudsmanky, ta jí dala za pravdu. Podnět policistům i strážníkům zpracoval zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
3: Snadno může vzniknout nepravdivý dojem, že mezi duševním onemocněním a nevypočítatelnými projevy chování, či dokonce kriminální činností, existuje rovnítko.
1: Policejní prezidium proto rozeslalo do všech krajů nové doporučení a podobné zprávy už by policisté zveřejňovat neměli, pokračuje jejich mluvčí Ondřej Moravčík.
4: Ve většině případů pro ty policejní účely stačí použít obecnou formulaci, například osoba v nepříznivém psychickém stavu nebo osoba vykazující známky dezorientace.
1: Se zavedením přiměřenější a citlivější komunikace souhlasí také lékařský etik Marek Orkovácha. Zdůraznil důvody povinné mlčenlivosti, které uveřejnil Evropský soud pro lidská práva.
5: Aby případným zveřejněním údajů nebyl jednotlivec vystaven opovržení a riziku ostrakismu. A potom ten druhý důvod je na bílé dny, což je nastolení a udržení důvěry v medicínský stav a zdravotní služby.
1: Vácha dodává, že v lékařském prostředí se na povinnou mlčenlivost dívá velmi přísně, a to zejména u psychických onemocnění. Podle policie ale nejde o plošný zákaz a někdy má uveřejnění diagnózy své opodstatnění, říká Moravčík.
4: To vždycky rozhodne ten vyšetřovatel, který nás upozorní na to, že abychom tu osobu vypátrali, tak potřebujeme, aby veřejnost tohle věděla.
1: Třeba v případě, kdy uprchl člověk z léčebny a bez léku, může být nebezpečný. Bude policie dál diagnózu uveřejňovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se začnou od září opravovat památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu město vyčlenilo 3,25 miliardy korun. Poté by měly práce pokračovat ve střední části, která zahrnuje moderní dostavby. Uvedl to technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na Plzeňsku. O víkendu bude také pokračovat klízení poničených objektů. Co bylo příčinou požáru, se stále vyšetřuje, uvedla nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů. V Mochtině na Klatovsku chystají na dnešek tradiční akci rozloučení s prázdninami a neb den s integrovaným záchranným systémem. Podle organizátorů se uskuteční na hřišti pod Lipkami od 11 do 16 hodin. Na místě budou k vidění například sanitky nebo hasičská technika. Nástup na střední nebo vysokou školu už studenti pojišťovnám oznamovat nemusí. Měli by to udělat školy. Pojišťovny nicméně doporučují klientům, aby si ověřili, že škola svoji povinnost splnila. To můžou udělat v mobilní aplikaci, na webových stránkách nebo osobně na pobočce. Nezaměstnaní budou mít zřejmě od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce se plánuje vrátit k dřívějšímu nastavení systému. V prvních měsících by lidé dostali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy, dnes je to 80%. Vládní koalice si od opatření slibuje 4,5 miliardy do rozpočtu. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Veslaři Jakub Podrazil a Dalibor Neděla skončili na mistrovství světa v Nizozemsku na dvojskifu 6. Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková obsadili na dvojce bez kormidelnice 5. pozici. A ještě počasí, dnes bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle slabá přehánka. Večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na 48. kilometru u Mýta ve směru na Prahu uzavřela nehoda dálnici D5. Odklon dopravy je na exitu 50. Od 49. kilometru se před nehodou tvoří krátká kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou bezmála 33 minuty po 5. hodině. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je 29. srpna. Když se řekne Šimek a Grossman, tušíme, že o zábavu bude postaráno. Úplně stejně tak právě tady to s těmi dvěma pány u nás už za malou chvíli. Do té doby Věra Martinová až na vrcholky hor, anebo Lešek Semelka. Jemu to stačí říct jednou větu.
1: Dobré ráno a Jiří.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dovolte nám, abychom vás vlídným slovem, o které u nás nikdy není nouze, přivítali na takovém večerním posezení s přáteli v divadle Semafor, tedy na návštěvním dni.
2: Vědomi si toho, že přiznání jest polehčující okolností, přiznáme se hned na počátku k tomu, že tento pořad vznikal za dosti podivných a podezřelých podmínek.
1: Vznikal totiž v době, kdy valná část souboru divadla Semafor odjela do zahraničí, a to do jeho lákavější části. A jako vždy jsme tady zůstali my dva, kterým bylo laskavě doporučeno zde vystupovat.
2: Původně jsme chtěli sehrát hru od Ignáta Hermana s názvem Usněděného krámu, což by v podstatě vyřešilo situaci, neboť jeden hraje obchodníka pana Žemlu a druhý mu během představení krade zboží. Ale od toho jsme brzy upustili, protože nemáme příliš v lásce aktuální témata.
1: To když už o tom tady Jirka hovoří, tak my jsme také uvažovali, že bychom pro tento večer zdramatizovali knihu Čuk a Gek.
2: Skvělej.
1: Od toho jsme potom taky upustili, protože to by v dnešní době mohlo vypadat jako servilita. I když na druhé straně je nutno přiznat, že návštěvy by byly jistě dobré. Jeden divák byl by oblečen jako druhý a oko herce by si na zelené barvě zaručeně odpočinulo.
2: No jo, ale co nám zbývalo? Zbývaly nám prakticky dvě možnosti. Ta první byla rychlým během na 20 metrů bez jediné zastávky si zničit zdraví a získat tak pracovní neschopnost.
1: To se nám ale taky nepodařilo, protože ani jeden z nás 20 metrů bez zastávky neuběhl. A tak naše železné zdraví neutrpělo.
2: A tak nám zbyla možnost druhá, zoufalá a poslední. Představení sehrát, založit ho na našem vytříbeném humoru, smyslu pro komično a gag, a udržet eventuální návštěvníky celých 6 hodin v nevídané zábavě k popukání pouze za pomoci statistů a jakéhosi komparzu.
1: My vám tady jména statistů a komparzistů nebudeme uvádět, jenom si je laskavě během pořadu pište na kus papíru. My bychom skutečně neradi zjišťovali, že to někdo nedělal, že při pořadu okouněl a tím sabotoval normalizaci.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Understanding, to je Cher, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, bezmála 2 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: Pojďme, podíváme se na hory, jaké, že tam máme teploty, tak například Železnoruský Špičák hlásí 12 stupňů, sama Železná Ruda bezmála 13 a 11 stupňů Horská Kvilda. Dneska bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka, večer očekáváme přibývání oblačnosti. Dnešní teploty 22 až 25 a nejvyšší teploty na horách

0: To jsou Krištof a Šňůry, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za 10 minut už bude 6 hodin a to je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. I proto buďte s námi dál.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Speciální program v plzeňské zoo dnes přiblíží africkou přírodu i kulturu. Plzeň rozšíří 21. základní školu na Slovanech o 9 učeben a sportovní sál. Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezké sobotní ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Program speciálně zaměřený na Afriku dnes připravili v plzeňské zoo. Cílem takzvaného Afrického dne je nabídnout lidem blízké setkání s exotickými zvířaty a umožnit i hlubší pohled do kultury a přírody tohoto kontinentu. Dnešní program zoo přibližuje organizátorka Ivana Jandová.
2: Součástí programu bude setkání s chovatelem, autorské čtení africké pohádky, soutěžní stezka. Každý účastník dostane průvodku, kde bude mít i mapu. A návštěvníci se mohou zatančit u africké skupiny Emongo nebo zkusit si bubnování.
0: Africký den začíná v 10 a končí v 16 hodin. 21. základní škola v Plzni na Slovanech se rozšíří o přístavbu. Stavba začala, město za ní zaplatí téměř 170 milionů korun a hotová bude za 2 roky. Nové prostory navýší kapacitu o 270 žáků, říká ředitel školy Martin Prokop.
3: Získáme 9 moderních učeben, včetně klimatizace. Budeme mít dost prostor i pro učitele. Získáme multifunkční sál, kde bychom mohli pořádat nějaké kulturní akce. Vedle tělocvičně taky vzniknou nové šatny jako zázemí pro hřiště. A protože se bude navyšovat kapacita o 270 žáků, tak ještě vedle školní jídelny se bude stavět menší školní jídelna, která navýší kapacitu přibližně o 55 žáků.
0: Stavbaři budou pracovat v průběhu školního roku, výuku to ale podle ředitele nenaruší. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například taky o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 2/3 těchto míst pokryly.
4: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili ji za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Sport. Tenista Dalibor Svrčina se na US Open poprvé představí v hlavním pavouku. V kvalifikaci zvládl rozhodující zápas proti Američanovi McDonaldovi. Úspěch slaví i Lucie Havlíčková, která si na US Open poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž grandslamového turnaje. Už ve čtvrtek se kvalifikovala Gabriela Knudsonová. V posledním kole kvalifikace naopak neuspěla Vendula Waldmanová. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 49. kilometru u Mýta ve směru na Prahu se tvoří krátká kolona. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 5 minut po 6. hodině, pokračujeme dál, dneska je 29. srpna.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.

Za 4 minuty, 6:45, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 29. srpna. V roce 1978 Plzeň Bolovec 0,5 stupně a v roce 1992 také Plzeň Bolovec, ale 35 stupňů Celsia. Dneska je 29. srpna a Evelína, ta má svátek, tak všechno nejlepší.

0: Házenkářky DHC Plzeň rozehrají odpoledne nový ročník československé interligy. Podrobnosti už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Jednu minutu před čtvrt na sedm, tady jsou informace o počasí, dneska bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přeháňka. Večer očekáváme přibývání oblačnosti, dnešní nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 16 až 19.
1: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11. hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za posem na palubovce Poruby vystoupí v 17 hodin házenkářky DHC Plzeň do nového ročníku Doprastav ligy, což je nový název společně československé soutěže. A v týmu mají také jednu zahraniční akvizici, a to makedonskou golmanku. O ambicích Západočešek mluvil s asistentem trenérky Jany Galuškové Tomášem Bokrem náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Blíží se start nové interligové sezony, jak připravené a nažhovené jsou hráčky DHC Plzeň?
2: Jo, tak příprava proběhla velice dobře, řekl bych. Vlastně co se týče kádru, zůstal celý pohromadě, tam moc mě není. Kromě toho teda, že přišlo hodně mladých holek z dorostu, myslím 7 nebo 8 holek s náma už trénuje a věřím, že se i brzo jako adaptujou. Trošku je to přece jenom jako rozdíl, ta dorost ženská liga, ta ženská, takže uvidíme, ale vypadá to dobře, jako ta příprava proběhla výborně, bez zranění, takže nažavení určitě, no, očekávání jsou trošku vyšší než loni, nebo loni jsme tak chtěli do playoff, to jako každý tým skoro to řekne před sezónou, tak doufám, že letos se to už povede. Loni nám chyběly 2 body, myslím k tomu, takže stačilo jedno vítězství navíc, nebo to, takže to je náš asi cíl, opravdu už promluvit do toho playoff, prostě se dost.
1: Žádné velké změny, přesto jedna nová tvář i ze zahraničí v brankovišti, taky to Tomáši, představme.
2: No, jako to vlastně tak trošku dílem náhody, protože její přítel, který zakotvil teda v plzeňských házenkářů, takže vzhledem k tomu, že to je jeho přítelkyně, tak má tady ten pobyt a neměli jsme o ní vlastně žádné informace, ale je to makaronská, myslím, že byla i v reprezentaci v nějakém širším kádru, tak se k nám připojila, uvidíme, no. Zatím v té přípravě, bych řekl, ještě nepodává takový ikony, nevím, jestli se ještě neadaptovala, ale ten potenciál je tam vidět. Každopádně na tréninku vypadalo velice dobře, tak uvidíme, snad to bude zvládat i při té soutěži.
1: Už jste naznačil, že zapojujete hodně mladé hráčky. Jak je pro ně složitý ten přechod z té dorostenecké ligy do československé nejvyšší soutěže, kde se musí měřit s velmi silnými protivníky, včetně několika slovenských týmů, které mohutně posilovaly v létě?
2: No, myslím si, že ta síla těch slovenských týmů bude minimálně na stejný úrovni, jako byla v tomhle ročníku. A to jsme viděli, ta Dunajská Streda si opět bude trošku, bych řekl, odstřelená od toho zbytku. Ale pro ty holky mladý zatím samozřejmě, že chceme zapojovat do hry a při té přípravě jim dáváme prostor, ale ten rozdíl tam je. Holek je dobrý, že jako v hlavách mají to, že byli zvyklí vyhrávat, jo? Takže teďko možná ten nebude takový, protože dorostenecký mistrině a byli i mladší, i starší dorostenky, takže tohle to je dobře, že tuhle tu základnu tady máme. Ono schánět hráčky, řeknu v našem tadyhle prostředí, není jednoduchý, prakticky i ty finanční možnosti jsou nějaký, že jo, každý klub má jiný, ale myslím si, že tohle to zapojování těch mladých je vlastně naše cesta, kterou tady chceme asi vést dál takhle.
1: Na druhou stranu většina kádru má zkušenosti z těch posledních sezon, kdy se třeba dlouhodobě nedařilo, byly tam dlouhé série čekání na vítězství, takže z toho asi se taky může tým poučit.
2: Z toho se musíme poučit, potřebujeme hlavně v domácím prostředí prostě potrápit, dá se říct, kohokoliv. Samozřejmě je nám jasný, že ze Slovenska nebo to ty body se vozí velice špatně, že jo, nebo týmy jako je Kingsvard nebo tohle, ale potřebujeme v domácím prostředí, hlavně v domácím prostředí daleko víc těch vítězství.
1: Popisuje asistent trenéra DHC Plzeň Tomáš Bokr. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj zadal studii na dálkovou cyklotrasu z Boru na Tachovsku do Sušice na Klatovsku. Propojí západní pohraničí, konkrétně Český les se Šumavou přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, Gdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Uvedl to náměstek hejtmana Pavel Čížek ze STAN. Studie by měla být hotová na jaře. V Plzni na Boškovském ostrově se můžou dnes lidé zapojit do dobročinného běhu. Pacientská organizace MSR ho pořádá ve spolupráci s běžci Tempomakers. Startovné přispěje na pomoc maminkám s rakovinou, kterým zajistí například hlídání dětí nebo návštěvu psychologa, uvedla Markéta Čekanová z organizace MSR. Prostiboři na Tachovsku obnovují starý a během let spustlý německý hřbitov. Obec ležící na trase mezi Stříbrem a Horšovským Týnem o tom informuje na sociálních sítích. Kameník postupně osazuje zachráněné náhrobky a kovář opravuje původní kovové oplocení. Na obnově se podílejí i dobrovolníci a přispěl na ni Plzeňský kraj. Karlovarští kriminalisté odložili vyšetřování požáru chovné stanice ve Žluticích z poloviny srpna. V jedné ze zahrádkářských kolonií někdo zapálil kotce a požár nepřežilo 5 chovných psů. Pokud by se ale objevily nové informace, jsou policisté připraveni případ znovu otevřít. Přehlídku historických a moderních letounů nabídne dnes a zítra areál chebského letiště. Divákům se představí stíhací a cvičné letouny, dopravní letadlo české armády, vrtulníky a historické stroje z druhé světové války. V programu předvede své umění i jedna z hlavních hvězd, letecký akrobat Martin Šonka. Tenistka Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci. Poprvé v seniorské kariéře si tak zahraje hlavní soutěž grandslamového turnaje. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina. Do hlavní soutěže mužského singlu zasáhne 5 českých hráčů. Mezi ženami se představí 12 českých hráček. A dnešní počasí. Čekejte polojasno až oblačno, na horách ojediněle slabá přeháňka. Večer oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25 na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 48. kilometru u Mýta ve směru na Prahu probíhá vyšetřování nehody osobního auta. Objízdná trasa vede po silnici 605 mezi exity 50 a 41.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Co je to parodie? To je otázka, na kterou se už za malou chvíli zeptáme v rubrice Ahoj rádio našich nejmenších. Zatím je tady Marie Rotrová anebo Elan a Čovovětšina.
1: Dobré ráno.

0: co je to parodie?
1: Že když je třeba Harry Potter a teďka se na něj udělá parodie, že třeba mluví sprostě a takhle.
2: Že třeba něco sprostě natočí na internet.
3: Ty je to větší sranda a takhle.
2: Že něco přebědí ty normální slova na sprostý.
1: Že když je třeba něco smutný a najednou teďka parodie z toho udělají, že je to srandovní.
4: Ahoj, rádio!
5: Český rozhlas Plzeň.

0: právě ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň 6:45. Do té 7. hodiny vám nabídneme třeba ještě tipy pro volný čas, nicméně teď před Věrou Špinarovou pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer oblačnosti přibude. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: To byla Věra Špinarová, za 10 minut bude 7 hodin v 7 další zprávy.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Tipy pro volný čas.
0: Po stopách starých chudinských pověstí se můžete vydat v rámci večerních oživených prohlídek na starém Černínském zámku v Chudenicích. Tajemnými komnatami vás tam provedou od 19. hodiny. Státní zámek Nebílovy zve na komedii Hynka Čermáka a Vladimíra Polívky s názvem Unikát o slávě, identitě a odvaze přestat hrát roli na jevišti i v životě. Tam zahrají od 19. hodin. Gdyňský festival vína začíná ve 13 hodin na náměstí ve Gdyni. Přijďte si užít nezapomenutelnou atmosféru plnou vína, dobrého jídla a skvělé hudby. V Horšovském Týně se odehraje open air představení Phantom Zla Galet, rocková opera, přenese diváky do francouzského kabaretu. Začátek 8:45 na Státním hradě a zámku Horšovský Týn. Populární plzeňská revivalová kapela Queens of Bohemia zahraje na Nezámku v Dolejším Těškově, a to od 20 hodin. Areál se otevírá v 6:30 a děti do 12 let mají v doprovodu rodičů vstup zdarma. Odpoledne plné moravských vín a cymbálové muziky v Lesním divadle v Nýrsku zahraje cymbálová muzika Lália. Z Velkých Bílovic na akci můžete vyrazit o 14. hodiny.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na Božkovském ostrově v Plzni dnes můžou lidé přispět na pomoc maminkám s rakovinou. Ukázku hasičské techniky nebo soutěže pro děti nabízí Den z IZS v Mochtíně na Klatovsku. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Petra Broučková. V Plzni na Božkovském ostrově se můžou dnes lidé zapojit do dobročinného běhu. Pacientská organizace MSR ho pořádá ve spolupráci s běžci Tempomakers. Startovné přispěje na pomoc maminkám s rakovinou, kterým zajistí například hlídání dětí nebo návštěvu psychologa. Připravený je i doprovodný program, říká Markéta Čekanová z organizace MSR.
5: Pořadatelská organizace MSR bude například nabízet edukaci v oblasti samovyšetření rakoviny, tedy prohmatávání maket prsů a varlat. Stánek nemocnice Privamed přidá měření tlaku, vážení a určení procenta tuku v těle. Program připravili i dobrovolní hasiči z Božkova. A pro děti organizátoři přichystali zábavný víceboj, který jim může vynést krásné ceny.
3: Hlavní závod začíná v 10 hodin a 30 minut. Rozloučení s prázdninami a neb den s integrovaným záchranným systémem dnes pořádají v Mochtíně na Klatovsku. Akce se koná na hřišti pod Lipkami. Pro děti budou připravené soutěže, maňáskové divadlo, balónková show a žonglérské vystoupení s workshopem. Další zajímavosti doplňuje za organizátory Lukáš Týml.
6: K prohlídce tam bude vystavená technika sanitní vozy, budou tam hasičské vozy ze sboru dobrovolných hasičů Plánice a sboru dobrovolných hasičů Klatovy a bude tam také zastoupena městská policie Klatovy, takže děti si můžou prohlídnout techniku. Hasiči z Plánice předvedou ukázku hasebních prací, samozřejmě závěr bude ukončený tradiční hasičskou pěnou pro dětičky.
3: Akce v Mochtíně začne v 11 a potrvá do 16 hodin. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
7: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jistí, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
3: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se tak stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. Před 29 lety byla v Kalifornii založena americká streamovací platforma Netflix. Původně byla firma půjčovnou DVD. Uživatelé si vybrané filmy objednali na internetu a poté jim přišli poštou. Po zhlédnutí je zase poslali nazpátek. V současnosti je Netflix dostupný po celém světě, kromě Číny, Sýrie a Severní Koreje a má přes 320 milionů předplatitelů. Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A. Dnes čeká semifinále Lucí Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou. Mužské i ženské finále je na programu v neděli.
4: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer oblačnosti přibyde, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne, rozpilové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Počítejte s uzavírkou silnice 605 u obce Skvířín na Tachovsku směrem na Holostřevi z důvodu úpravy vozovky.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Vítejte, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň a 7:05 nabídnu například kalendárium. To nás čeká už za malou chvíli.
9: Dobré ráno

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
2: Vydržaj pijaně.
1: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.
3: A já dobré ráno, teď jednu minutu před čtvrt na 8 už po Beatles, tak budeme telefonovat do Českého hydrometeorologického ústavu a logicky ptát se budeme na počasí. Tak buďte s námi dál.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: To byly Beatles, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Kus historického mostu ze 16. století vyzvedli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině radbůzy si předmětu ve vodě všimli tamní obyvatelé. Podrobnosti už za chvíli.
1: Počasí.
0: A na počasí se budeme ptát Josefa Cinka. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak jaká je aktuální situace v počasí v našem regionu?
2: Tak na většině území až na drobné tedy výjimky nám převládá v nižších polohách slunečno, máme polojasno, místy až skoro jasno, no a více oblačnosti nám zůstává oproti tomu stále na Šumavě a z části po Šumaví, kde převažuje v těchto chvílích oblačno až skoro zataženo. No a ty aktuální teploty, ty se nám pohybují v nižších polohách většinou mezi 13 až 15 stupni, na horách pak mezi 10 až 12 stupni Celsia.
0: Ten trend slunečného počasí vydrží dneska během dne?
2: Tak sluníčko si dnes bude hrát s oblačností tak trochu napřetahovanou. Zpočátku budeme mít tedy na některých místech ještě zvětšenou oblačnost, a to především tedy na horách, jinak by mělo teď po ránu a zpočátku dopoledne převažovat většinou slunečno, skoro jasno až polojasno. Během dopoledne bude na obloze, ale poměrně rychle se vytvářet kupovitá oblačnost. S ní nás čeká přechodně během dne až oblačno, no a na Šumavě tam by se z ní mohly objevit spíše z menší pravděpodobnosti i nějaké ojedinělé slabší přehánky. No a teploty ty nám vystoupají odpoledne na 22 až letních 25 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam očekáváme maxima kolem 17. No a vítr ten povane zpočátku slabý, během dne pak mírný, západní až jeho západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a ještě doplním biometeorologickou zátěž. Ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
0: Tolik zprávy o počasí a Josef Cink. Děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Nízká hladina vody v Radbuze v Dobřanech na jižním Plzeňsku odhalila neznámý kamenný předmět na dně řeky. Upozornili na něj obyvatelé města na sociálních sítích. Vedení Dobřan proto povolalo dobrovolné hasiče, aby předmět z vody vytáhli.
1: Potvrzuju místo a typ události. Pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy z náměstí.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi. Karabinu.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být, podle toho, co víme z historie, v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, jejímž zmizení se toho moc neví, nebo je to jenom prostě součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci schodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Na naší nejfrekventovanější facebookové skupině. Někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vášnivá debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukali nám na kačenky a na ryby, tak si všimno zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
3: Počkej.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
2: Velký kus skončil v hlubší části v řece a teď se hasiči pokusí vytáhnout druhý menší kámen.
7: Zase filatelista, když dostanete z okrajnou známku.
3: Jo, jo. Dobrý, to se s vámi loučím.
4: Ano, tak ten druhý pokus byl úspěšnější, našli jsme originální žulový chrlič.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Na mostě tady z té strany jsou čtyři, z toho dva jsou ty původní a dva jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece. Takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
9: Život je šatna v kabaretu.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se začnou od září opravovat památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů uvedl, že na první etapu město vyčlenilo 3,25 miliardy korun. Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na Plzeňsku. O víkendu bude také pokračovat vyklízení poničených objektů, co bylo příčinou požáru se stále vyšetřuje, uvedla nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů. Historickým a kulturním programem ožije dnes obec Cebiv nedaleko Stříbra na Tachovsku. 13. ročník barokního festivalu Cebivská náves začíná ve 14 hodin a potrvá až do večera, uvedla starostka Pavlína Jonášová, zvolená za nezávislé. Rozloučení s prázdninami aneb den s integrovaným záchranným systémem dnes pořádají v Mochtíně na Klatovsku. Akce se koná na hřišti pod Lipkami od 11 hodin a pro děti budou připravené soutěže, divadlo, balonková show a žonglérské vystoupení. Lidé mohou podle organizátorů vidět i sanitky nebo požární techniku. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky, to by se ale brzy mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 2/3 těchto míst pokryly. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud je operátoři nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A. Dnes čeká semifinále Lucí Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou. Mužské i ženské finále je na programu v neděli. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle slabá přehánka. Večer oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 121. kilometru u Benešovic ve směru na Rozvadově z důvodu prací na silnici uzavřen pravý jízdní pruh. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7.32, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Už za chvíli se v ranním vysílání vypravíme do Kovčína na Klatovsku.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka
2: a Iveta Bartušová.

0: Michal Tučný a všichni jsou už v Mexiku. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za 5 minut bude 7:45.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: A když se vydáte ze Nepomuku po úzkých silničkách nebo vlakem směrem na Horažďovice, projedete obcí s poutavým názvem Kovčín. S naším seriálem tam vyrážíme právě teď.
2: V Kovčíně na Klatovsku se setkávám s kronikářkou obce Marií Fialovou. Když se zaměříme na název obce Kovčín, věděla byste, kde se vzal?
3: Traduje se, že ta obec byla založena někdy za cisterciáků, kteří působili v Nepomuku, tam měli nějaký kláštery. A když se tady začalo těžit zlato a cín v tom Kovčíně, ještě tady nebylo nic, pochopitelně, tak tady postavili asi 10 chalup jako do kruhu a tak se to začalo pomalu potom tady rozvíjet. No. A od toho údajně, mě ve starých mapách to tak ještě je, se ta vesnice jmenovala Kovčín. Někde je Cozu, ještě po Německu a takhle, jo. Pak to někdo ozvučil, to se taky nedalo zjistit, na Kovčín.
2: Na webových stránkách obce jsem se dočetla, že název mohl vzejít také od slova kozka, což měla být kůže, či malá koza. Vy jste mi také prozradila, že do názvu obce se dostalo písmenko Z a byl z toho Kosčín.
3: Jak to vzniklo, to taky nikdo neví. No ale když potom byla revoluce, tak nám z okresu nabídli sami, že bychom ten název původní, ten Kovčín, mohli bezplatně získat. No tak od té doby jsme Kovčín.
2: Akorát stojíme mezi zastávkou a kulturním domem. Ano. Tak když bychom zmínili ten kulturní dům, co se tady pořádá za akce?
3: Byl ten covid, tak od té doby se toho tady moc nepořádá, ale byly tady akce pro děti, posvícenský zábavy nebo silvestrovský, různě. No.
2: Teď se zaměříme na tu autobusovou zastávku. To je taková dřevěná chaloupka.
3: Děti tady můžou se schovat, kdyby pršelo, nebo ta děti tady čekají na autobus.
2: Zmínila jste děti? Máte školu v obci?
3: No, byla tady škola, já jsem sem chodila až do 4. třídy a potom do 5. třídy už jsme chodili do Myslivá. No a tady z té školy se stala škola v přírodě pro Plzeňský kraj. Teď tam není prakticky nic, je tam obecní úřad, to je tam jedna místnostka, kam lidi chodí si vyřezat věci a tak.
2: U vás se také nachází největší rybník v Plzeňském kraji.
3: Vždycky, když je sudej rok, tak ho loví. A zase ten lichý rok loví myslivský rybník, to je kousek vodu, teď je o něco menší. No.
2: Vy tady máte také kapličku a my se na ní půjdeme podívat.
3: To budu ráda.
2: My jsme došli ke kapličce a vedle ní stojí dominantní lípa. Vy jste mi prozradila, že byste ráda v budoucnu tady to okolí kapličky něčím obohatila.
3: Můj dědeček zemřel za první světové války, byl jediný z Kovčína, kdo byl zabit. Bylo mu asi 30 let, takže můj tatínek se v té době narodil a vůbec ho nepoznal. Takže já usiluju a jsem s paní starostkou domluvena, že bych tady chtěla malinký pomníček.
2: Přibližuje své plány s vybudováním pomníčku u kapličky kronikářka obce Marie Fialová. Z Kovčína na Klatovsku Anděla Blašková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň.
0: Za 1 minutu 7:45, pojďme, podíváme se na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 29. srpna. Oba jsou z Plzně. Bolevce v roce 1978 to bylo 0,5 stupně a v roce 1992 35. Jak bude dneska, povíme za chvilku.

0: případně na horách spadnou-li vůbec, tak jsou maximálně do 2 mm na metr čtvereční a rostylové podmínky většinou dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Signál!
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: No tak já musím říct, že jsem, jak to gymnázium, bylo tak strašný, protože já opravdu nebyl studijní typ. Přestože otec architekt, takže ten měl technické zaměření, tak uměl matematiku, fyziku. Já byl na té přírodní vědy totální jelito. Tak třeba já už jsem měl od 7. třídy, jsem musel mít bohužel učitel na matematiku. Protože otec měl dobrou vůli se mnou učit. Matka, tak si prober ten příklad, táto, tak to si prober. No tak jak to máš, co máš za úkol, podívej. No a řekl, z města A do města B jede autobus rychlostí 100 km za hodinu, vypočtěte stáří šoféra. Byly takový ty úkoly, že no tak jak to bude, já jsem něco. Většího blbce jsem neviděl, táto, nech to, zostaneš infarkt, nemá co se rozčilovat, musí mít učitele, já už měl opravdu ty šestici to učitele, no a potom na tom gymnáziu, mě teda bavila čeština, jo, třeba nebo dějepis, já jsem třeba s češtinou nikdy problém neměl, já jsem měl takový přirozený asi smysl pro jazyk, nebo že jsem třeba jako pravopis, to jsem měl vždycky jedničky z diktátu, pak mě bavila třeba psychologie nebo dějepis to ještě, jo, ale takový ty jako fyzika, ty věci, to opravdu byla hrůza. No a pamatuju si, já měl teda na tom gymnáziu příšernou třídní, opravdu příšernou teda, a já si pamatuju, když jsem dělal zkoušky na DAMU, to se ještě učilo v sobotu a já jsem se musel jít omluvit, že nebudu v sobotu ve škole, tak jsem přišel ty učitelce a říkám, prosím vás, já tady zítra nebudu, já dám zkoušky na DAMU. Tam? Na DAMU. Ale ten náročný studium máš tam protekci.

Říkám, nemám. No naučím v životě prohrávat, zlom vás. Teď bylo první kolo. První si udělal, no udělal, a druhé neuděláš, to je konec. Teď bylo druhé kolo. Druhé si udělal, no ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí kolo. Udělal si třetí kolo, udělal, ale maturu to neuděláš. A to měla skoro pravdu baba. No řeknu vám jen tak, tak to dopadlo teda. Ale to chci právě říct, že potom jsem opravdu na té dámovorce 68, kam se nastoupil, zažil snad nejkrásnější 4 roky mého života. To zase byla odměna za to strašný gymnázium. A mě teda učila opravdu vynikající, já mě učil třeba Rudolf Hrušínský, vynikající herec. Bohužel jenom 2 roky pak musel odejít ze školy, protože podepsal 2000 slova, nesměl teda učit na vysoké škole. Učil mě vynikající herec Vítězslav Jereška, to byl náš třídní, paní Libuše Havelková mě učila, řada dalších, František Vicena, pan Leo Spáčil, to byl teoretik vynikající divadelní. No a já si vzpomínám třeba, že paní Havelková učila techniku řeči jevišní a my jsme jednou zkoušeli aktovku pro 2 herce. Já jsem tam hrál oběť a kolega hrál vraha. A ta hra končila tím, zkoušel se to v Karlově ulici, kde je Damu, že jo? Takhle odpoledne bylo otevřené okno a ta hra končila tím, že kolega ke mně přibíhá a já řeknu, vražda, vražda, jo. No jak já to zkoušel asi potřetit tu scénu, že jo, a najednou slyším na ulici takový šum, říkám, sakra, co se tam děje. Já jsem se vyklonil z okna, tam byli davy lidí, tam, že jo, Karlova ulice, že jo, tak jsem říkal, tak to radši necháme, ovšem já jsem netušil, že o 2 patra níž ve zbrojovně probíhaly obajoby diplomových prací. Tam se posluchač potil a teďka slyšel, vražda! Tak pronikal o ta sklenička tehdy, otevřel okno a říkal, prosím vás, na té ulici klid. Teďka ty davy říkali, to je u vás nahoře. Tak on se sebral a vzal paní Havelkovou a chodili po všech učebnách, odkud ten dřev vychází, až došli do 3. patra, už tam byli převlečeni, zkouška skončila, no a pronikal říkal, to se takhle zvali tady. Já jsem říkal, my jsme tady zkoušeli. No to nevíte, že jsou dole obhajoby? No to jsem teda bohužel netušil. A paní profesorka se nesměle vyklonila za jeho zády a říkala, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, já. Ale Jiří, to bylo netechnicky, mužtensky klopit. Vražda! Vražda! No a já klopil ještě 3 roky, jsem klopil potom, no, takže to byly hezký zážitky na škole.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. V rámci barokní slavnosti se dnes v Cebivě na Tachovsku otevře i tamní zámek. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Pěknou sobotu zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
3: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
2: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. Historickým a kulturním programem ožije dnes obec Cebiv nedaleko Stříbra na Tachovsku. 13. ročník barokního festivalu Cebivská náves začíná ve 14 hodin a potrvá až do večera. Víc k programu říká starostka Pavlína Jonášová, zvolená za nezávislé.
4: Bude tady divadlo pro děti, budou tady hrát Zlatička ze Stříbra, to je dechový soubor, potom tady budou šermíři, bude tady středověká hudba, děti tady budou mít i malování na obličej, zámkový prodej a majitel zámku otevře i zámek, takže budou i prohlídky zámku.
2: Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
2: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl. To jsou oblasti, ve kterých Nepál žádá o zahraniční pomoc. Nemá v nich žádné potřebné odborné znalosti. Agentuře Reuters to řekl nepálský ministr zahraničí Sisir Kanal. Ministr taky zopakoval, že s běžnými pátracími a záchrannými akcemi si dokáží poradit nepálští záchranáři. Počet obětí podle místní policie nově stoupl na 626.
0: Sport.
2: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojede Martin Fuchsa o další medaili po pátečním zlatu z kilometru, o které se podělil s Maďarem Fajesem, který dojel ve stejném čase, nastoupí do finále pětistovky. Závod začne krátce po 15. hodině. Dopoledne čeká Fuchsu ještě semifinále pětistovky na deblkajaku s bratrem Petrem. Semifinále pojede mezi kajakáři na pětistovce i Josef Dostál. Finále pak čeká kanoistku Denisu Řáhovou na pětistovce.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 20 z Kasejovic na Lnáře na jižním Plzeňsku dejte pozor na práce údržby silnic. Provoz je jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Víte, Vítejte, 8 hodin k tomu 4 minuty. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo si povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
0: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sme Český rozhlas, bezmála jedna minuta po čtvrté na devět. Dobré ráno s námi. Už za chvíli vyrazíme na jih Plzeňska, a to do biotopu v Blovicích, kde se letos vykoupalo o několik tisíc lidí víc, než tomu bylo loni. Podle správce to bylo díky horkům a mnozí návštěvníci ale dávají přednost vodě bez chloru. Tam jí taky čistí rostliny a filtrace. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přeháňka. Večer očekáváme přibývání oblačnosti, co teploty 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 16 až 19.
1: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Letošní horka řadu z nás vyhnal na rybníky a koupaliště. Například biotop v Blovicích na jižním Plzeňsku, ten navštívilo o 3000 lidí víc než loni. Návštěvníci oceňují přírodní vodu bez chloru, čištěná je pomocí filtrů a vodních rostlin.
1: Vy jste si tady teď zaplavala.
2: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den. Jedna z návštěvnic je paní Jitka. Jaké to bylo?
2: Parádní, jako vždycky. Krásně čistá voda. Jako hlavně teď, když je tady mít lidí, tak je to úplně krásně čistý každý den. Já jsem tady sama, že jo, takže kdo to má?
1: Vy sem chodíte často?
2: Každý den. Já mám permanentku. To je i výhoda, že můžete mít permanentku. No, takže já chodím kdykoliv, třeba i ráno, někdy večer a tak. Skvělý úplně.
1: Jaké myslíte, že to má výhody oproti třeba bazénům?
2: No tak hlavně to, že tady není chlor, že jo, je to čistá voda, přírodní, to je úplně nejvíc oceňuju. A jako já mám ráda fakt čistou vodu, my blíme u řeky, ale tam já nelezu, že se mi jako nelíbí.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak tady je další plavec, který právě vylezl z vody. Pane Miroslave, řekněte mi, jak se vám to tu líbí?
3: Tady je to boží, máme to kousíček odbytu, bydlíme vlastně tady kousek u centra v Blovicích a já ještě jako hrdý majitel elektrokoloběžky, tak jsem tady třeba za necelou minutu, jelikož mám permanentku, tak si, že můžu kdykoliv prostě skočit a super, chodíme sem s dětma, chodím sem i sám, když mám čas prostě.
1: Jak často sem chodíte?
3: Když se povede třeba 3x-4x denně. Díky té koloběžce a díky tomu, že musím venčit syna v kočárku, takže tak.
1: Voda je teplá?
3: Osvěžující. Já jsem radši lice tu osvěžující vodu, takže já jsem velmi spokojený.
1: Správce biotopu v Blovicích Petr Pondělík hodnotí letošní sezonu.
4: Zvedlo se to proti loňsku o těch 3500 lidí, jako celkově. Já mám tady sečteno, že letos bylo jakoby 16600 lidí, a loni bylo 13200 dohromady i se zářím jakoby ještě, takže o těch 3,5 zhruba. 27.6. bylo 894 lidí, to byl jako rekord na ty 3 roky.
1: Takže hlavně ty vysoké teploty, ta horka tomu asi přispěla?
4: Taky, hodně. A ta voda, no, že si to lidi chválí tady, že je to čistá voda.
1: Stojíme u lagun, vodu čistí rostliny a řasy.
4: Taky přes ty filtry to jde z bazénu nejdřív a pak do těch lagun. Chemie se tam nepřidává žádná.
1: Větší návštěvnost evidují taky na koupališti v Rokycanech, kam zatím letos přišlo o 13 000 lidí víc než za celou loňskou sezonu. Například v Dobřanech nebo v Sušici mají ale naopak návštěvnost standardní. Z Plzeňska Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj zadal studii na dálkovou cyklotrasu z Boru na Tachovsku do Sušice na Klatovsku. Propojí západní pohraničí, konkrétně Český les se Šumavou přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, Gdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Uvedl to náměstek hejtmana Pavel Čížek ze STAN. Studie by měla být hotová na jaře. Budovu pro dětskou skupinu dnes ve 14 hodin slavnostně otevřou ve Zbyroze na Rokycansku. Od září tam najde zázemí 34 dětí předškolního věku. Dětská skupina vznikla v areálu stávající mateřské školy rekonstrukcí objektu, který město koupilo a kompletně zrekonstruovalo, uvedl nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha. Přehlídku historických a moderních letounů nabídne dnes a zítra areál chebského letiště. Divákům se představí stíhací a cvičné letouny, dopravní letadlo České armády, vrtulníky a historické stroje z druhé světové války. V programu předvede své umění i jedna z hlavních hvězd, letecký akrobat Martin Šonka. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Fotbalisty Plzně posílil obránce Adam Gabriel. Do Viktorie přišel z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal tříletou smlouvu. Plzeňské házenkářky dnes vstoupí do Interligy žen. Úvodní kolo nejvyšší domácí soutěže se hrají na palubovce Poruby od 17 hodin. A dnešní počasí čekejte polojasno až oblačno na horách, ojediněle slabá přehánka. Večer oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Třemošné na severním Plzeňsku počítejte s uzavírkou silnice 180 v místě křižovatky na Záluží. Objízdná trasa je značená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Jiří Trnka. Český rozhlas Plzeň. Radio

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Pankejte. Hezky po západu Česku to zní pankejte. A člověk věci neznalý a angličtinu naopak ovládající by si mohl myslet, že se jedná o nějaký obrovský světem otřásající skandál, něco jako Watergate v symbioze s pandemií. Ale my víme, zvláště pak ti starší, že tady jde o prostý příkop u silnice. Pankejte se k nám prokousal z francouzštiny. Původ je ve slově banket, což byl v 17. století název pro malý násep za hradbami, na kterém stáli střelci, aby měli lepší rozhled. Z vojenství pak výraz přešel do stavitelství. Když se v Rakousku-Uhersku budovaly císařské silnice, dělal se vedle nich malý násep pro pěší a příkop pro odvod vody. Čeští dělníci slůvko banket pochytili a zkomolili na současné pankejte nebo pankejte. Hlavně u Domažlic na Klatovsku a Tachovsku šlo o běžnou cestářskou češtinu.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 9 hodin tady u nás v Českém rozhlase odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Předtím ještě tipy pro volný čas a teď pojďme se podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: Ve 8:45 přejeme dobré ráno taky pro pana Josefa Cinka.
2: Hezké dobré ráno.
0: Jak to vypadá venku?
2: Tak počasí máme rozdělené. V severní polovině kraje máme oblačno, na Plzeňsku dokonce v tuto chvíli ještě většinou, tedy polojasno. Nejvíce oblačnosti máme ale od Klatovska směrem na jih, kde máme oblačno až zataženo. No a teploty ty se pohybují v těchto chvílích většinou mezi 15 až 17, na horách pak mezi 10 až 13 stupni Celsia.
0: S čím můžeme počítat dál během dnešního dne?
2: Tak ten dnešní den bude mít určitý vývoj. Mimo jižní polovinu Plzeňského kraje bude nejméně té oblačnosti v tom dnešním úvodu a znovu pak v pozdějších odpoledních hodinách. Zpočátku nás bude provázet tedy především na Plzeňsku ještě chvilku slunečně polojasné počasí. To se zanedlouho ale změní. Během dopoledne se na obloze začne poměrně rychle vytvářet kupovitá oblačnost, která nám to sluníčko bude přechodně zakrývat. No a více oblačnosti nám zůstane po většinu dne pak na Šumavě a částečně také v Šumaví. Tam očekáváme po většinu dne oblačno až skoro zataženo. No a na Šumavě tam by se z této oblačnosti mohla s menší pravděpodobností objevit během dne i nějaká slabší přehánka. No a teploty, ty nám vystoupí odpoledne na 22 až letních 25 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam očekáváme ty maximální teploty kolem 17. No a vítr povane od západu až jeho západu bude mírný s rychlostí 2-6 metrů za sekundu.
0: To máme sobotu, jaká bude neděle?
2: Tak zítra bude nás provázet oblačno až polojasno a jen ojediněle, tedy jen s malou pravděpodobností se může objevit v průběhu dne i nějaká lokální slabší přehánka, a to opět především na horách než na zbytku našeho území. Ranní teploty 16 až 13 a ty nejvyšší denní ty vystoupí na 24 až letních 27 stupňů Celsia.
0: To byly zprávy o počasí. Josef Cink, děkujeme a naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Dneska je sobota 29. srpna, vy posloucháte stále ještě ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň a za 9 minut už bude 9 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel. Tipy pro volný čas.
0: Po stopách starých chudýnských pověstí se můžete vydat v rámci večerních oživlých prohlídek na starém černínském zámku v Chudenicích. Začátky v 19 hodin. Státní zámek Nebílovy zve na komedii Hynka Čermáka a Vladimíra Polívky s názvem Unikát začíná v 19 hodin. Gdyňský festival vína, ten začíná ve 13 hodin na náměstí ve Gdyni. Přijďte si užít nezapomenutelnou atmosféru plnou vína, dobrého jídla a skvělé hudby v podání cymbálovky. V Horšovském Týně se odehraje open air představení Phantom La Galette. Rocková opera přenese diváky do francouzského kabaretu. Začátek ve 8:45 večer na Státním hradě a zámku Horšovský Týn. Populární plzeňská revival kapela Queen of Bohemia zahraje na nezámku v dolejším Těšově od 20 hodin. Areál se otevírá v 6:30 a děti do 12 let mají v doprovodu rodičů vstup zdarma. No a odpoledne plné moravských vín a cymbálové muziky v Lesním divadle v Nýrsku zahraje cymbálová muzika z Velkých Bílovic a na akci můžete vyrazit od 14 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel. Český rozhlas Plzeň.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Božkovském ostrově v Plzni dnes můžou lidé přispět na pomoc maminkám s rakovinou. Speciální program v plzeňské zoo přiblíží africkou přírodu i kulturu. Lidé můžou o víkendu darovat školní pomůcky dětem z chudých rodin. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezké sobotní dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. V Plzni na Božkovském ostrově se můžou dnes lidé zapojit do dobročinného běhu. Pacientská organizace MSR ho pořádá ve spolupráci s běžci Tempo Makers. Startovné přispěje na pomoc maminkám s rakovinou, kterým zajistí například hlídání dětí nebo návštěvu psychologa. Připravený je i doprovodný program, říká Markéta Čekanová z organizace MSR.
2: Pořadatelská organizace MSR bude například nabízet edukaci v oblasti samovyšetření rakoviny, tedy prohmatávání maket prsů a varlat. Stánek nemocnice Privamed přidá měření tlaku, vážení a určení procenta tuku v těle. Program připravili i dobrovolní hasiči z Božkova. A pro děti organizátoři přichystali zábavný víceboj, který jim může vynést krásné ceny.
0: Hlavní závod začíná v 10 hodin a 30 minut. Program speciálně zaměřený na Afriku dnes připravili v plzeňské zoo. Cílem takzvaného Afrického dne je nabídnout lidem blízké setkání s exotickými zvířaty a umožnit i hlubší pohled do kultury a přírody tohoto kontinentu. Dnešní program v zoo přibližuje organizátorka Ivana Jandová.
3: Součástí programu bude setkání s chovatelem, autorské čtení africké pohádky, soutěžní stezka. Každý účastník dostane průvodku, kde bude mít i mapu. A návštěvníci se mohou zatančit u africké skupiny Emongo nebo zkusit si bubnování.
0: Africký den začíná v 10 a končí v 16 hodin. O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky Školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
4: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 000 dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
0: Do sbírky Školákům od srdce je možné přispět taky online. Islanďané dnes rozhodují o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Pokud většina Islanďanů bude pro, bude to pro vládu pokyn, aby začala zjišťovat, za jakých podmínek může ostrov vstoupit do 27. Výsledky ale nejspíš budou velmi těsné. Sport. Horskou sedmou etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál norský cyklista Andreas Leknesund. Druhý navíc dojel jeho krajan Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté jeli s černou páskou na paži. Dnes čeká závodníky dalších 171 kilometrů. V čele závodu zůstává s náskokem téměř 4 minut Slovinec Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer oblačnosti přibyde, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 121. kilometru u Benešovic ve směru na Rozvadově z důvodu prací na silnici uzavřen pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexander I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřel. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 000 lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
3: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za rok komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takový jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
3: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teďko třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 000 lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobružce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobružské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách, v podhůří Orlických hor, mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvika v Dobružce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam anděle strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat duchy. Údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínil kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá. Trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdráva s Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirou 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabielle. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na Mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lurdy jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lurdy jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabielle, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Geistálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už tři generace Sojky a jejich dvou partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: A mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně, strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Geistálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Geistálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A od té doby se v Geistálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvé v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z tradičů Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak potom vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudetských Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato z toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdalény Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunují a i se tak definují, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o té spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německým, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetu německou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetu německou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky spolku mladých cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje a do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin na začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Herakleita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný a nikdyž je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují. Jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Herakleita svět je tím, co udržuje pohromadě napětí. Asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla. Jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Při noční nehodě na dálnici D5 na Rokycansku zemřela řidička osobního auta. Ukázku hasičské techniky nebo soutěže pro děti dnes nabízí Den z IZS v Mochtíně na Klatovsku. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Pěkné sobotní dopoledne zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Jednu oběť a jedno vážné zranění si vyžádala noční nehoda osobního auta na dálnici D5 na Rokycansku. Na 48. kilometru dálnice ve směru na Prahu havaroval vůz s cizí registrační značkou. Řidička z dosud nezjištěných příčin vyjela vpravo mimo dálnici, uvedla krajská policejní mluvčí Veronika Hokrová s tím, že obě ženy byly cizí státní příslušnosti a jejich rodiny budou vyrozuměny cestou zastupitelského úřadu. Dálnice byla kvůli vyšetřování nehody a likvidaci následků uzavřena až do časných ranních hodin. Přesnou příčinou a okolnostmi havárie se nyní zabývají rokycanští kriminalisté. Rozloučení s prázdninami a neb den s integrovaným záchranným systémem dnes pořádají v Mochtíně na Klatovsku. Akce se koná na hřišti pod Lipkami. Pro děti budou připravené soutěže, maňáskové divadlo, balonková show a žonglérské vystoupení s workshopem. Další zajímavosti doplňuje za organizátory Lukáš Týml.
2: K prohlídce tam bude vystavená technika sanitní vozy, budou tam hasičské vozy ze sboru dobrovolných hasičů Plánice a sboru dobrovolných hasičů Klatovy a bude tam taky zastoupena městská policie Klatovy, takže děti si můžou prohlídnout techniku. Hasiči z Plánice předvedou ukázku hasebních prací, samozřejmě závěr bude ukončený tradiční hasičskou pěnou pro dětičky.
0: Akce v Mochtíně začne v 11 a potrvá do 16 hodin. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. V Černošicích u Prahy ve 14 hodin odpoledne začne charitativní festival Nejsme v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které pomáhají Ukrajině. Třeba iniciativa Druk Army tam každý měsíc posílá přes 1,5 tuny výrobků z 3D tiskáren pro vojáky, záchranáře i civilisty. Podle jednoho z pořadatelů Luboše V. z organizace Česká stopa má festival ukázat, že Ukrajině nepomáhají jen velké organizace, ale taky stovky dobrovolníků.
3: Budeme tam mít vystoupení vojenských kadetů z Lvivské vojenské akademie a bude to takový jakoby hezký setkání, aby se lidi dostali k těm iniciativám, který chtějí vidět na život, co dělají, aby se potkali Češi s Ukrajincama, aby viděli, že prostě mezi nima není žádný rozkol a že se tam dá nějakým způsobem společně fungovat. Sport.
0: Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve třech setech.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka, večer oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne, rozpylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni Černicích v ulici Ke Kačí Louži probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Projíždějte opatrně. A na dálnici D5 na 121. kilometru u Benešovic ve směru na Rozvadov havaroval ve zúžení nákladní automobil do světelné šipky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoid, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřik, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září?

obdatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždící, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Cyklistům nebo jezdcům na koloběžkách v Tachově slouží nový asfaltový pump track. Ve Zbyroze na Rokycansku slavnostně otevřou dětskou skupinu pro předškolní děti. Dnes bude oblačno a teploty do 25 stupňů. Příjemnou sobotu u zpráv přeje Petra Broučková. V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně je jich zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst, říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
3: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
2: V Tachově dokončili novou asfaltovou pumptrackovou dráhu. Je součástí sportovišť pod sjezdovkou na Vysoké. Město o tom informuje na webových stránkách. Areál nabízí vyžití pro cyklisty, jezdce na koloběžkách, bruslích i skateboardech. Pumptrack tvoří dva samostatné okruhy.
4: Menší okruh je přizpůsobený bezpečné jízdě malých dětí a začátečníků. Hlavní trať nabízí kombinaci boulí, klopených zatáček a skoků pro zkušenější jezdce. Vyasfaltovaný areál přišel na víc než 3,5 milionu korun. 2,5 milionu pokryla dotace od státu a Plzeňského kraje. Stachová Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Budovu pro dětskou skupinu dnes ve 14 hodin slavnostně otevřou ve Zbyroze na Rokycansku. Od září tam najde zázemí 34 dětí předškolního věku. Dětská skupina vznikla v areálu stávající mateřské školy rekonstrukcí objektu, který město koupilo a kompletně zrekonstruovalo. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha.
5: Budovu město koupilo a za 44 milionů, včetně kupní ceny, provedlo rekonstrukci. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí je ve výši 33,5 milionů korun. Dětská skupina je součástí areálu mateřské školy. Tímto vznikne celý komplex pro předškolní děti. Sport.
2: Házenkářky DHC Plzeň nastoupí k úvodnímu duelu Doprav Stav ligy nejvyšší československé soutěže na palubovce Poruby. V Ostravě se začne hrát v 17 hodin. O ambicích v nové sezóně mluví asistent trenérky Tomáš Bokr.
6: Potřebujeme hlavně v domácím prostředí prostě potrápit, dá se říct, kohokoliv. Samozřejmě je nám jasný, že ze Slovenska nebo to ty body se vozí velice špatně, že jo, nebo týmy jako je Kinžvár nebo tohle, ale potřebujeme v domácím prostředí, hlavně v domácím prostředí, daleko víc těch vítězství.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno na horách a na jihu kraje přechodně až zataženo. Na Šumavě se může s malou pravděpodobností vyskytnout i slabá přehánka. Odpoledne oblačnost přechodně ubyde, večer od západu bude opět přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 121. kilometru u Benešovic ve směru na Rozvadov havaroval ve zúžení nákladní automobil do světelné šipky. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je sobota 29. srpna a slovy klasika lze říci a máme zalito. Což je zpráva v tomhle extrémně suchém a horkém létě vysoce pozitivní. Stejně jako ta, že stále posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. A tak se krátce po 11:30 živě podíváme do plzeňské zoo, kde probíhá akce s názvem Africký den. V seriálu Můj kraj se blíže seznámíte s průkopnicí televizního vysílání pro děti Štěpánkou Honičincovou, která se narodila v Kvíčovicích na Domažlicku. No a už za chvíli vyrazíme do nového plzeňského ekoparku. Tak hezkou neděli.
8: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Nový ekopark, pořízený na přání místních obyvatel, oživil zadní skvrňany v Plzni. Nachází se v Proluce v Lámkově ulici podél železniční trati. Když si do něj uděláte výlet se svými dětmi nebo vnoučátky, můžete se tam vyfotit s ovocnými stromy za zády. Na místě totiž byly vysazeny jabloně, hrušně, třešně a švestky.
1: Na začátku máme dřevěnou ceduli Eco Photopoint, na kterém je napsáno vypni stres a zapni skvrňany.
2: Líbí se mi, jak je tady klid, to za prvé, a za druhé, že se tady můžou ty děti tak trošku jako vyřádit. A je to minimalistické, ale hezké.
3: Co živého tady návštěvníci najdou?
1: Kromě stromů tady máme i různé keře, hlavně ty jedle asi budou lidi zajímat. Máme tady zasazené maliny, borůvky, pak jsou tady různé trvalky. Uvidí tady určitě spoustu i zvířátek, spíš těch menších, mezi který patří hmyz, motýly, brouci a také ptáci, pro které jsme tady zřídili 12 budek.
3: A aby lidé nejenom viděli, ale také věděli, je tady hned několik interaktivních zastavení.
1: Právě jsme dorazili k dřevěné věži poznání, na které děti nebo i jejich rodiče se můžou dozvědět něco o hmyzu, savcích, rostlinách i houbách.
4: Já koukám, že ty houby jsou označeny, co se může, co se nemůže asi jíst.
3: Lasice hranosta je krásné zvíře.
1: Noční lovec. A dozvíme se tady, že je veden svým neomylným čichem a nedá spát malým savcům, ptáčkům, žabkám a v nouzi sní i hmyz.
5: Mě nejvíc zajímá savci, rostliny a potom mě tady nejvíc baví to skákání.
1: Teď jsme přišli k doskočišti, kde si děti můžou vyzkoušet, jak daleko doskočí a srovnat se zvířátky v přírodě. Například tady máme zobrazenou kobylku, která dokáže skočit i 1 metr, nebo například lišku, která dá s přehledem 2,5 metru.
6: Teďkon tady skáčeme, zkoušíme, jak daleko doskočíme a zajímá nás samozřejmě, co se děje v lese, co se děje takhle v parcích, tamhle opylovači naší zahrady a tak.
3: Ekopark nabízí i možnost si přírodu osahat, a to nejenom rukama, ale také bosýma nohama.
1: My teď právě stojíme před smyslovým chodníkem, na který si můžou návštěvníci sednout a vlastně do různých materiálů si můžou také šáhnout rukou nebo si promasírovat svoje nohy a ten, kdo neposedí, tak o kousek dál se může po smyslovém chodníku projít.
3: Ekoparkem v Plzni Skvrňanech nás provází Michaela Adámková, tisková mluvčí úřadu městského obvodu Plzeň 3.
1: A smyslový chodník nám může nabídnout chůzi po kůře, po kamenech, po písku, takže svýma nohama můžete prozkoumat ty rozdíly, třeba se zavřenýma očima.
7: A děda se to zou, a my, a ještě jsme tu běhali.
8: Chodníček je zaujal asi ze všeho nejvíc.
3: Kolik jim je?
8: 3 a 5 let.
3: Potom v dohledu je tabule ptáci na krmítku.
1: Například u pěnkavy obecné je tady otázka, jaký nejdelší věk prokázala kroužkování pěnkav. Za A 7 let, za B 12 a za C 17.
3: A když otočíme, dozvíme se správnou odpověď?
1: Správná odpověď a je to neuvěřitelných 17 let.
8: To zajímavý, aspoň ponaučný a naučný.
3: Ekopark nás tedy vybaví spoustou zážitků, spoustou vědomostí a také upozorněním v závěru, že les není smetiště. To je důležité si připomínat.
1: Nad zvednutím tabulky dřevěné zjistíme, jak se který odpadek dlouho rozkládá. Tady máme pneumatika, že 1000 let. A jsou tady dřevěná kolečka, kterými můžeme pohybovat po tabuli. Najdeme obrázek pneumatiky, správné kolečko s nápisem 1000 let a jednoduše ho přiřadíme. Tak.
3: Ekopark v Plzni Skvrňanech se nachází hned vedle cyklostezky. Může tedy být nejenom cílem procházek, ale také příjemným a zajímavým zastavením pro cykloturisty.
1: Vede tady kolem cyklostezka, která spojuje přední a zadní Skvrňany.
3: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
9: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky ní.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Herečka Štěpánka Haničincová se narodila 30. září 1931 v Kvíčovicích na Domažlicku. V roce 1953 stála u zrodu televizního vysílání pro děti. Dalších 30 let provázela pohádkami její příjemný hlas, provázela ty nejmenší. Na svoje dětství ale neměla nejlepší vzpomínky, především vinou jejího otce. Starosta Kvíčovic Jan Postl mě k tomu řekl.
2: Byl to alkoholik, myslím si, že aspoň zase z toho, co jsme se tak jako doslechli, tak právě i tady to je donutilo v to, že se přestěhovali jinam. Víme, že v té rodině byly trošku i rozbroje, že i otec asi zřejmě tam bylo nějaký domácí násilí vůči matce. Zkrátka dobře, to její mládí nebylo asi úplně ideální.
1: Sama Štěpánka na otce vzpomínala v rozhlasovém pořadu A léta běží.
3: Byl to Švec. Já jsem sedávala u něj u verbánku a četla se mu rodokapsy, aby nešel do té hospody. No, tak maminka si s ním prožila, myslím, dost špatné roky. Nakonec to došlo tak, že se s ním musela rozvést, protože to nešlo.
1: Štěpánka Haničincová sice vystudovala Divadelní akademie muzických umění, ale jejím osudem se stala televize, kde působila už od roku 1953. Byla u začátku vysílání pro děti.
4: Pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí, naše staré kamarády nehodíme do smetí.
5: Co ty tady děláš?
6: Já bych si taky přál pohádku.
5: A co si zač?
6: Čertík.
5: Čertík.
6: Čertík, Bertík.
5: A jsi opravdový? A nejsi, vždyť máš texasky jako kluk.
6: My čertíci teď taky nosíme texasky. S obrázkem vzadu, podívej.
5: Ukáž.
6: No.
5: Vážně.
1: Oblíbenému čertíkovi Bertíkovi brzy přibyly další loutky. Medvídek Emánek, panenka Kačenka nebo Kuťásek a Kutilka. Štěpánka Haničincová si dokázala děti získat milým, skoro maminkovským projevem a na jejich pohádkách vyrostly celé generace. Dramaturg Jiří Chalupa říká.
7: Byla velmi výrazný moderátor, byla to tvář. Každý by řekl, že byla hezká, protože byla hrozně populární a byla na té obrazovce a tak dále. Ale ona měla ještě něco víc. Ona měla vnitřní půvab. Ona měla něco, co opravdu člověka pohladilo, když s ní mluvil.
1: Štěpánka Haničincová sice rozdávala dětem radost, ale v druhé polovině 70. let si její dcera Alexandra vzala signatáře Charty 77 a emigrovala do Vídně. To byl konec Štěpánčiny televizní kariéry. Byla označena za nepřítele režimu a její pořady byly zrušeny. Psychicky jí to zlomilo a začala hledat útěchu v alkoholu. Zemřela za nevyjasněných okolností 27. října 1999 v Praze. Z Kvíčovic, Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: I v 11 hodin 37 minut jste na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, kde zase na chvíli vyrazíme ven. Program speciálně zaměřený na Afriku dnes totiž připravili v plzeňské zoo. Návštěvníci se tam mohou seznámit s africkými pohádkami, poznat tamní zvířata nebo se zaposlouchat i do zvuku speciálního bubnu. Cílem toho afrického dne je nabídnout blízké setkání s exotickými zvířaty a umožnit i hlubší pohled do kultury a přírody tohoto kontinentu. No a dnešní program v zoo přilákal i reportéra Lukáše Milotu, který je přímo na místě. Tak Lukáši, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak už jsi slyšel africký buben, já tam něco slyším dálce.
1: Já myslím, že ho slyšíte i vy. Snažil jsem se být co nejblíže, abyste si také mohli užít zvuk tohoto západoafrického bubnu djembe. Hrají tady na něj muzikanti, opravdický Afričani, není to žádný revival ani cover verze. Hrají na buben, jehož název, jak jsem se tady dočetl, pochází z afrického rčení Všichni se sejděte v míru. Tyto bubny tak v podstatě sloužily a slouží ke spojování lidí, svolávali kmenové rady a využívali se a asi ještě využívají při oslavách, sklizně, svatbách nebo různých zkrátka slavnostních příležitostech. No a tady jsou muzikanti, byla tu i tanečnice, jsou tu během dne dvě vystoupení této kapely a v tom mezičase tak si to tady návštěvníci malí i velcí můžou zkoušet, jaké je to bubnovat na takový pravý západoafrický buben. Ptal jsem se tady malých účastníků, tak jeden mi říkal, že to je docela náročné a že docela bolí ruce.
0: No, ten program láká mimo jiné i na soutěžní stezku. Tak pro koho ta je určená a co se na takové stezce můžeme dozvědět?
1: Plzeňská zoologická zahrada je zapojená nebo má různé záchranářské programy, kdy se snaží tedy pomáhat nějakým druhům zvířat v různých koutech světa. Tak dneska tady je stezka, která má 10 zastavení a v podstatě malí, zejména malí návštěvníci se můžou na chvilku stát těmi záchranáři, procházejí si ta stanoviště, plní různé úkoly a seznamují se s tím záchranným programem, který je zaměřený, když je to dneska africký den, tak je to zaměřené na africký region, konkrétně na ostrovy São Tomé a Principe. To jsou takzvané africké galapágy, jsou na rovníku v Guinejském zálivu a tam žijí některé druhy, které se jinde nevyskytují. Je to třeba ibis svatotomášský nebo hnědák ostrovní, kriticky ohrožené ptačí druhy. A zkrátka si tady každý může dneska vyzkoušet, jak to je náročné zachraňovat takovéhle druhy na úplně jiném konci světa, než je plzeňská zoo.
0: No tak já předpokládám, že si půjdeš poslechnout i ty africké pohádky, tak vůbec co o nich víme, nebo v čem jsou zvláštní?
1: Tak já nevím, jestli mě teďko uslyšíte, no. Že tady teď vrcholí tady jeden takové vystoupení tady malých bubeníků s velkými bubeníky, ale doufám, že ano. Tak ve 12.45, ve 12:45, tak na dece, na vyhlídce, tak zazní africké pohádky a možná je zajímavé, v čem se liší od těch českých pohádek. Zatímco naše pohádky tak jsou většinou o nějakém zápasu dobra se zlem, tak v těch afrických, jak jsem se také dozvěděl, tak je takové poučení o zvířatech a snaží ukázat se čtenářům, posluchačům rovnováhu v přírodě. A takže jsem zvědavý, sám ještě nevím, co v takové africké pohádce můžeme slyšet, ale jak mi slíbil mluvčí zahrady Martin Vobruba, on sám bude tu pohádku předčítat, tak uvidíme, necháme se překvapit. A zítra to uslyšíte v ranní reportáži.
0: Tak můžeš třeba ještě říct, co dalšího africký den zoo ukáže, nebo na co třeba tebe třeba nalákal. Třeba, dejme tomu ty pohádky, co jiného?
1: Tak já určitě se půjdu podívat ve 12:15 na komentované krmení hrošíků, protože kolem hrošíků jsem několikrát procházel, ale nikdy jsem neviděl, jak se takový hrošíci krmí. Takže je tady právě krmení hrošíků, je také v plánu ještě krmení guares, zeber, pštrosů nebo šimpanzů. Ten africký den tady bude až do 16 hodin. Takže kdo ještě má chuť trochu poznat Afriku a proniknout do hlouby tohoto, jak se říká, černého kontinentu, tak má dneska šanci až do odpoledne a může navštívit plzeňskou zoo.
0: Z plzeňské zoo Lukáš Milota. Díky za informace, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10 hodin. V cíli vás čeká zasloužená odměna. Opékání buřtů z řeznictví Dobřany. Rozhlasová 25. Projděte se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
4: Vydržaj, pionier.
3: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
5: Zažijete den plný tradic. Dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
4: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
5: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
4: Více na plzeňský-kraj.cz.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vyhlásil dotační program na revitalizaci obecních nájemních bytů. 5 horolezců zachraňovali v noci hasič i v Adršpašských skalách. Lidé mohou přes víkend darovat školní pomůcky, pak je dostanou děti z chudých rodin. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Přeji vám hezký den. Jsou tady zprávy a Helena Kapicová. Plzeňský kraj podpoří celkové opravy obecních nájemních bytů. Dotace je určená pro obce do 2000 obyvatel, které ji mohou využít na 2 byty. Příspěvek není možné čerpat na částečné opravy bytů ani na úpravy nebytových prostor na byt. Pokračuje mluvčí kraje Eva Mertlová.
2: Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora nájemního bydlení v malých obcích. Snahou Plzeňského kraje je finančně podpořit obce tak, aby mohly nabídkou dostupného bydlení udržet na venkově mladé rodiny. Předpokládaný rozpočet dotačního titulu je 22 milionů korun.
0: Žádosti je možné podávat do 7. září. Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Během víkendu pokračuje vyklízení poničených objektů. Na místě stále trvá vyšetřování příčin středečního požáru. Další informace doplňuje nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Podle mluvčího krajských hasičů Michala Holečka zatím není známá ani předběžná příčina požáru. Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců v Adršpašských skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. 3 ženy a 2 muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3. hodinou raní. Na skále byli přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. O tomto víkendu mohou lidé přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale třeba také lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Firšová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
4: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a 1/3 z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 000 dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
0: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět také online. Sport. Jakub Špicár a Daniel Havel postoupili na mistrovství světa do finále debl kajakářů na trati 500 metrů. V semifinále obsadili 2. místo.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se může vyskytnout slabá přeháňka, večer očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Fouká mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré, biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Přidáme také dopravní nehodu na dálnici D5, konkrétně na 121. kilometru ve směru na Rozvadov se stala dopravní nehoda, srazila se tam 2 osobní auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Přesně tak, ve 12 hodin a 5 minut začínají sobotní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Jen tak pro kontrolu a inspiraci jsem se opět podíval do kalendáře, no a tam se dnes skví jméno Evelína. No asi sami trošku tušíte, že Evelína to není v Čechách jméno zrovna dvakrát obvyklé, nicméně jsem zjistil, že je jich tady víc jak 1700 a to zas není tak úplně málo. Každopádně vy asi víte, že můžete volat na číslo 221 554 222 a poslat někomu vzkaz nebo blahopřání k narozeninám či právě k tomu svátku. Telefonní linka je právě teď volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Milan z Plzně je dnes jako první u telefonu, tak mu hned dávám slovo. Milane, dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou se zdravíme. Takže písničku, kterou se domluvili pro vás, pro kolektiv Hlasu Plzeň, pro všechny posluchače, pro Hlasu Plzeň a pro sebe jen za to radost.
0: Dobrá,
1: děkuji za zahrání.
0: Dobrá, Tom Jones už je připraven.
1: Naschledanou.

0: také Věra ze Zahořan má nějaké svoje přání a proto volá do Českého rozhlasu Plzeň do písniček pro vás. Věro, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím celý plzeňský rozhlas a všechny posluchače. Dneska bych chtěla nechat zahrát mé vnučce Nikolce Kličkové z Kolovče, která včera udělala krok do dospělosti a oslavila 18. narozeniny. Nikolko, přejeme ti všichni vše nej, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. To ti přeje babi ze Zahořan s dědou, mamina, taťka, prababička z Říchovic, strejdové, tety, kamarádky a všichni, kdo si na tebe vzpomněli. Za přáníčko moc děkuju. No a teď písničku, na které jsme se domluvili.
0: No, tak to je taková písnička na rozloučení s dětstvím. Co říkáte?
1: No, tak nějak.
0: Tak si ten hit dáme, když se načančám.

0: 12 hodin 17 minut, to je přesně doba, kdy se do písniček pro vás z Českého rozhlasu Plzeň dovolala také Jarka z Plzně a už může hovořit. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a písničku bych ráda poslala všem motorkářům, kteří to nemají na silnici zrovna jednoduchý, ať mají šťastné dojezdy a hlavně bez nehody. Zároveň písničku posílám i synovi, který si teda vyrazil na motorce někam na přehradu, takže taky šťastný návrat. A vám, pane Romane, moc krát děkuju.
0: Tak samozřejmě šťastný návrat. No a vybrala jste takovou stylovou, no, Memento Mori, tak...
1: No, přesně takovou.
0: Umíte to přeložit, Jarko?
1: Okamžik smrti.
0: Pamatuj na smrt, se to přímo jmenuje.
1: Aha, dobře.
0: Tak jo.
1: Děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: pravidelný to účastník písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň nezapomněl ani dneska, neboli Standa z Dolců už je u telefonu. Stando, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, Romane, já vás taky zdravím, hrozně moc vám děkuju za přivítání a dneska poletí písnička do Oplota, protože právě tam včera oslavil krásné 60. narozeniny Václav Motlík. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, pohody v rodinném životě, mnoho ujetých kilometrů na silnicích s jeho kamionem, s kterým se prohání dennodenně, mu přeje bratranec Dolců Standa. Přeju mu to ještě za celou jeho rodinu. Písničku jsem vybral krásnou od Olympiku. Jsem přesvědčený, že se bude líbit. A Romane, já vám moc děkuju a zase někdy naslyšenou. Díky moc.
0: Tak připojujeme se k Vaškovým gratulantům a tu písničku posíláme.

No a přede mnou teď leží krásný písemný vzkaz. Dobré poledne všem posluchačům. Dnešek je obyčejný den, žádné narozeniny či svátek nebo výročí, ale i v tyhle dny je důležité nezapomínat na lidi, které máme rádi. A proto dnešní písničku posílám pro radost a s myšlenkou na mou milovanou babičku Jarmilku z Plzně. Moc děkuji, Vanessa.

0: Domažlice se teď hlásí do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Konkrétně odtud volá paní Anna. Aničko, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vás v rozhlase. A dneska budu blahopřát mojí tetě, která má narozeninky. Milá teto, posílám ti tuhle humornou písničku, aby si se hodně dlouho smála, aby si ještě byla tady dlouho s námi a strávila krásný chvíle s svýma čtyřma klukama a plno vnoučat máš, takže aby si ty chvilky užila. A hodně zdravíčka ještě a já se na tebe brzy přijedu podívat. Děkuji rádiu a zase někdy nashledanou.
0: Aničko, jak se jmenuje teta?
1: Teta Jarmilka. Teta Jarmilka.
0: Tak doufejme, že Jarmilku hymna českého důchodce potěší, no.
1: Jo. Děkuji z rádiu a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatice. V letáku slova varovná. Kupuju zábal na pryznice. Snad karpály mi narovná. Na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak. Mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: dělo žere a sanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Vážení v redakci, prosila bych o zahrání písničky Návrat od Jakuba Smolíka pro pana Ondřeje Kaše z Mrákova k jeho dnešním 20. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání a do dalšího života jen vše dobré přeje Marie Špacová.

0: na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

Tak tohle byl Xynton X tady v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň. No a je tady další vzkaz, tentokrát o Silvie z Prahy. Ta píše, máme tu poslední prázdninový víkend a tak mě napadá písnička Forever Young, neboli Stále mladý. Protože i já, co jsem roky pryč ze školních tříd, nostalgicky vzpomínám na mládí. A zároveň si chci ještě užít babí léto. Takže Evelínám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům.

Tak pomalu se blíží zase 13. hodina, tak je tady zase čas na poslední vzkaz v písničkách pro vás. Prosím o zahrání písničky Stalo se, co má se stát k narozeninám pro moji kamarádku Hanku Kadavou. Milá Haničko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Prostiboři na Tachovsku se daří postupně obnovit zpustlý německý hřbitov. Fotbalisty Plzně posílí slovenský reprezentant a dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Přeji vám hezký den, jsou tady zprávy a Helena Kapicová. Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
3: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
4: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
5: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
3: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
6: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, by si použil tento termín, vést odpovědnosti za sebe.
3: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Prostiboři na Tachovsku obnovují starý a během let spustlý německý hřbitov. Obec na trase mezi Stříbrem a Horšovským Týnem o tom informuje na sociálních sítích. Kameník postupně osazuje zachráněné náhrobky, kovář obnovuje původní kovové oplocení. Během brigády lidé odstranili břečťan, který některé náhrobky zakrýval. Do konce října vzniknou nové chodníky, dřevěný kříž a lavičky. Na obnově se podílejí i dobrovolníci, kteří pomohou s výsadbou lip a zimostrázu. Na obnovu hřbitova přispěl také Plzeňský kraj. Historickým a kulturním programem ožije dnes obec Cebiv nedaleko Stříbra na Tachovsku. 13. ročník barokního festivalu Cebivská náve začíná už za hodinu a potrvá do večera. Více k programu říká starostka Pavlína Jonášová, zvolená za nezávislé.
7: Bude tady divadlo pro děti, budou tady hrát Zlatička ze Stříbra, to je dechový soubor, potom tady budou šermíři, bude tady středověká hudba, děti tady budou mít i malování na obličej, stánkový prodej a majitel zámku otevře i zámek, takže budou i prohlídky zámku.
1: Lidé si mohou prohlédnout také obecní úřad, kde právě před 100 lety vznikla místní škola. Sport. Fotbalisty Plzně posílí slovenský reprezentant Denis Vavro. 30-letý obránce přestoupil do Viktorie z Wolfsburgu a podepsal dvouletou smlouvu. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se může vyskytnout slabá přehánka. Večer očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Pouká mírný jihozápadní vítr, který zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré. Biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Vážná dopravní nehoda se stala na Tachovsku na dálnici D5, konkrétně na 121. kilometru ve směru na Rozvadov. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
8: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927. No a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl. Já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl. No a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240

0: je vstup do sálu, dveře, je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
2: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno?
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska, jsme

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve Zbyrozená Rokycansku každou chvilkou slavnostně otevřou dětskou skupinu. V Plzni bude nové centrum pro pomoc lidem v nouzi. V úterý začíná nový školní rok. Do lavic usedne asi 115 000 prvňáků. A zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle přeháňku teploty do 27 stupňů. Jsou tady další zprávy a Helena Kapicová. Tak dobré odpoledne. Budovu pro dětskou skupinu každou chvilkou slavnostně otevřou ve Zbyroze na Rokycansku. Od září tam najde zázemí 34 dětí předškolního věku. Dětská skupina vznikla v areálu stávající mateřské školy rekonstrukcí objektu, který město koupilo a kompletně zrekonstruovalo. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Šícha.
2: Budovu město koupilo a za 44 milionů, včetně kupní ceny, provedlo rekonstrukci. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí je ve výši 33,5 milionu korun. Dětská skupina je součástí areálu mateřské školy. Tímto vznikne celý komplex pro předškolní děti.
1: Plzeň buduje v Cukrovarské ulici nové zázemí pro pomoc lidem v nouzi. Nový objekt bude třípodlažní s výtahem, zelenou střechou a fotovoltaikou. Stavba vyjde na 70 milionů korun a část by mohla pokrýt evropská dotace, kterou město usiluje. Nová budova bude sloužit jako nízkoprahové denní centrum pro ženy bezdomova a také jako poradna pro cizince. Říká to emeritní ředitel diecézní Charity Plzeň Jiří Lodr.
3: No je tam zázemí vlastně pro vzdělávání, je tam volnočasové aktivity, ale taky to, že my se snažíme cizince edukovat v tom, aby měli rádi Českou republiku, aby ji poznali, aby věděli, o čem to tady je, jaký máme vztahy, jaký máme tradice. Takže to je areál snů pro mě a mám z toho radost.
1: Nová budova v Cukrovarské ulici v Plzni má být hotová za 15 měsíců. Žákům základních a středních škol začíná v úterý po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Přinese jí legislativní změny. Například od tohoto školního roku nebudou děti moci první třídu opakovat kvůli prospěchu nebo nezvládnutí učiva. Změnu přinesla novela školského zákona. Ředitel školy může nově na žádost rodičů dětem povolit opakování první třídy pouze, pokud zdravotní stav žákovi dlouhodobě neumožňovalo účast ve vyučování. Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požáru v Srbsku. Čeští hasiči o tom informují na síti X s tím, že kvůli zlepšení situace už tam není tolik potřeba. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení a přiletět zpět by měl začátkem příštího týdne. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Sport. Fotbalista Denis Vavro je novou posilou plzeňské Viktorie. 30-letý slovenský reprezentant přestoupil do západočeského klubu z druholigového německého Wolfsburgu. Už pátek přišel do Plzně jiný obránce, Adam Gabriel. Počasí. V noci bude oblačno a zataženo, ojediněle se slabým deštěm, kránu oblačnosti ubyde na polojasno a nejnižší teploty 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle se může vyskytnout přeháňka, zejména na horách. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů. Povane ráno slabý a během dne mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, byl zátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V tuto chvíli jezdíme po plzeňském kraji bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Ať jedete kamkoliv, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Bio dobu v Blovicích se letos přijelo vykoupat o několik tisíc lidí víc než loni. Podle správce to bylo díky horkům. Mnozí návštěvníci ale taky dávají přednost vodě bez chloru. Čistí tam totiž jenom rostliny a filtrace. Mluvím o tom proto, že podrobnosti uslyšíte v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň krátce po 14:30. Jinak na vás v té následující hodince čekají také hvězdy, hity, legendy, kde se tedy opravdu budeme bavit o jedné velké legendě, o Michaelu Jacksonovi. No a za pár minutek další seriál, Co v učebnicích nebylo, tam bude zase řeč o kostech v lidském těle. Taky nadále příjemný poslech a hezké sobotní odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

0: Volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak například po stopách starých chudenických pověstí se můžete vydat v rámci večerních oživených prohlídek, a to na starém Černickém zámku v Chudenicích. Tajemnými komnatami vás tam od 19 hodin provede kronikář Přibík Půlkava z Radenína. Prohlídky doprovodí skupina historického šermu Sebranka a Igneus Gladius. Státní zámek Nebílovi zase zve na komedii Hynka Čermáka a Vladimíra Polívky s názvem Unikát. O slávě, identitě a odvaze přestat hrát roli na jevišti i v životě tam zahrají od 19 hodin. V Horšovském Týně se odehraje open air představení Phantom z La Galette. Rocková opera v režii Jindřicha Gregory přenese diváky do francouzského kabaretu. Začíná ve 8:45 na Státním hradě a zámku Horšovský Týn. Populární plzeňská revival kapela Queens of Bohemia zahraje na Nezámku v Dolejším Těšově od 20 hodin. Areál se otevírá v 18:30 a děti do 12 let mají v doprovodu rodičů vstup zdarma. No a odpoledne plné moravských vín a cymbálové muziky je v Lesním divadle v Nýrsku. Zahraje cymbálová muzika Lália z Velkých Bílovic a na akci můžete vyrazit až do 22 hodin. Tolik tedy dnešní sobotní tipy a už za okamžik bude Kamil Střihavka opěvovat jednu zemi.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Tak jako nad Krkonošem je bdí sám Krakonoš nebo nad Brdy Fabián, má Šumava svou lesní matku. Za starých časů byla dobře známá od Železné Rudy až po Dolní Vltavici. Podle tradovaných vyprávění to není bytost zrovna nejvlídnější povahy. Je nevypočitatelným duchem, který pečuje o divokost hor a také dohlíží na zvířata a rostliny. Lidi se ale moc neoblíbila. Pokud na ně člověk na svých cestách po Šumavě narazí, nemůže si být ničím jistý. Její podivné žerty si už mnoho Šumaváků pěkně odskákalo. Zvlášť měla prý spadeno na stepilé muže a mladá děvčata. Tak si poslechněte dnes po 18. hodině příběhy, které o lesní matce sesbíral básník a regionální badatel Ondřej Fibich. Ale teď už jdeme k vodě. Letošní horka na začátku prázdnin přilákala lidi na rybníky a koupaliště. Například biotop v Blovicích na jižním Plzeňsku navštívilo o 3000 lidí víc než loni. Někteří návštěvníci oceňují přírodní vodu bez chloru. Čištěná je totiž jenom pomocí filtrů a vodních rostlin.
1: Vy jste si tady teď zaplavala.
2: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den. Jedna z návštěvnic je paní Jitka. Jaké to bylo?
2: Parádní, jako vždycky. Krásně čistá voda, jako hlavně teď, když je tady méně lidí, tak je to úplně krásně čistý každý den. Já jsem tady sama, že jo, takže kdo to má?
1: Vy sem chodíte často?
2: Každý den, já mám permanentku, to je i výhoda, že můžete mít permanentku. No, takže já chodím kdykoliv třeba i ráno, někdy večer a tak, skvělý úplně.
1: Jaké myslíte, že to má výhody oproti třeba bazénům?
2: No tak hlavně to, že tady není chlor, že jo, je to čistá voda, přírodní, to já úplně nejvíc oceňuju. A jako já mám ráda fakt čistou vodu, my blíme u řeky, ale tam já nelezu, že se mi jako nelíbí.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak tady je další plavec, který právě vylezl z vody. Pane Miroslave, řekněte mi, jak se vám to tu líbí?
3: Tady je to boží, máme to kousíček odbytu, bydlíme vlastně tady kousek u centra v Blovicích a já ještě jako hrdý majitel elektrokoloběžky, tak jsem tady třeba za necelou minutu, jelikož mám permanentku, tak si, že můžu kdykoliv prostě skočit a super, chodíme sem s dětma, chodím sem i sám, když mám čas prostě.
1: Jak často sem chodíte?
3: Když se povede třeba 3x-4x denně. Díky té koloběžce a díky tomu, že musím venčit syna v kočárku, takže tak.
1: Voda je teplá?
3: Osvěžující. Já jsem radši lice tu osvěžující vodu, takže já jsem velmi spokojený.
1: Jaká byla sezona tady? Je to tady někdy zaplněné?
3: Když přijdou ty 30 a 35 plus, tak se tady nedá hnout. Ale zase chápem, to ta rozloha není jako tak velká a těch lidí se sem řeknu sjede i z těch okolních měst. A logicky, když je hit, tak to je plno.
1: Správce biotopu v Blovicích Petr Pondělík hodnotí letošní sezonu.
4: Zvedlo se to proti loňsku o těch 3500 lidí, jako celkově. Já mám tady sečteno, že letos bylo jakoby 16 600 lidí a loni bylo 13 200 dohromady i se zářím jakoby ještě, takže o těch 3,5 zhruba. 27.6. bylo 894 lidí, to byl jako rekord na ty 3 roky.
1: Takže hlavně ty vysoké teploty, ta horka tomu asi přispěla.
4: Taky, hodně. A ta voda, no, že si to lidi chválí tady, že je to čistá voda.
1: Stojíme u lagun, vodu čistí rostliny a řasy.
4: Taky přes ty filtry to jde z bazénu nejdřív a pak do těch lagun. Chemie se tam nepřidává žádná.
1: Větší návštěvnost evidují taky na koupališti v Rokycanech, kam zatím letos přišlo o 13 000 lidí víc než za celou loňskou sezonu. Například v Dobřanech nebo v Sušici mají ale naopak návštěvnost standardní. Z Plzeňska Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 29. srpna a své 68. narozeniny by slavil zpěvák Michael Jackson. V dnešním pořadu Hvězdy, hity, legendy se zaměříme jenom na některé rekordy spojené s tímto králem popu. Michael Jackson totiž píše hudební a filmové dějiny i po své smrti. Jako první umělec se dočkal umístění v nejlepší desítce zámořské singlové hitparády hned v 6 různých dekádách. Díky megahitu Thriller se dostal do první desítky v každé desetiletce od 70. let až po současnost. Thriller zaznamenal neuvěřitelných 14 milionů oficiálních streamů a to určitě není konečné číslo. Single drží mnoho prvenství. V žebříčku vydržel dlouhých 26 týdnů, nejdéle ze všech Michaelových písní. Vůbec poprvé se jako sólový umělec do Top Ten probojoval v roce 1971 se svým debutovým singlem Got to be there. Naposledy to bylo v roce 2018. Nesmíme ale zapomenout, že na předních příčkách hitparád se Michael objevil už v 11 letech jako člen rodinné skupiny Jackson 5 s průlomovým hitem I Want You Back. Michael Jackson je zároveň posmrtně nejvýdělečnější celebritou. Od chvíle, kdy v roce 2009 zemřel, vydělal 3,5 miliardy dolarů. Letos vstoupil do kin životopisný snímek Michael. Za prvních 6 hodin měl trailer 30 milionů přehrání a za první den dokonce 116 milionů zhlédnutí. A tak se Michael Jackson zapsal i do filmové historie. Jde o nejúspěšnější trailer k hudebnímu filmu v celé dosavadní historii. Když byla celou dobu řeč o jeho rekordech, nemůžeme si pustit jinou písničku než megahit Thriller. Jak už bylo řečeno, album s tímhle názvem už možná nikdo nikdy nepřekoná.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň zahajuje rekonstrukci historické budovy za 164 milionů korun. V Tachově slouží nový asfaltový pump track. Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. A zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle přeháňku a teploty do 27 stupňů. Jsou tady další zprávy a Helena Kapicová, tak dobré odpoledne. Plzeň zahajuje rozsáhlou rekonstrukci historické budovy Puešabalovy filtrace v areálu vodárny na Homolce. Ta byla uvedena do provozu před 100 lety a rekonstrukce potrvá 2 roky a vyjde na 164 milionů korun. Podle Veroniky Vítové, vedoucí odboru správy infrastruktury na magistrátu Plzně, lze filtraci považovat za technický unikát a podle dostupných informací je dochována jako poslední svého druhu na světě. Tachově dokončili novou asfaltovou pumptrackovou dráhu. Je součástí sportovišť pod sjezdovkou na Vysoké. Město o tom informuje na webových stránkách. Areál nabízí vyžití pro cyklisty, jezdce na koloběžkách, bruslích i skateboardech. Pumptrack tvoří 2 samostatné okruhy.
5: Menší okruh je přizpůsobený bezpečné jízdě malých dětí a začátečníků. Hlavní trať nabízí kombinaci boulí, klopených zatáček a skoků pro zkušenější jezdce. Vyasfaltovaný areál přišel na víc než 3,5 milionu korun. 2,5 milionu pokryla dotace od státu a Plzeňského kraje. Stachová Lukáš Milota, Český rozhlas.
3: V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800, patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, říká to mluvčí ČTU Tereza Meravá.
6: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
3: Počet obětí ruského útoku u Buči v kyjevské oblasti stoupl na 37. Na síti Telegram to napsal šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Zraněných je 40 lidí a skoro 400 obyvatel úřady evakuovali. Včerejší ruský útok zasáhl sklad s municí a na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už vyšetřuje možnou nedbalost. Prezident Volodymyr Zelenský zdůraznil, že munice se nesmí skladovat v blízkosti obytných budov.
7: Sport.
3: Kanoista Martin Fuksa pojede po 15. hodině o další medaili z mistrovství světa rychlostních kanoistů. Po zlatu na kilometru bude v Poznani na startu poloviční trati. Finále na 500 čeká i kanoistku Denisu Řáhovou a zítra kajakáře Josefa Dostála. Ten byl v semifinálové jízdě dlouho na nepostupových místech. Na šampionátu není zdravotně v pořádku a bylo to znát.
8: No, bylo to hrozný. Já se zvyklý, že když mám prostě mistrovství světa, tak mám většinou dobrou formu. Asi ve výsledku bych to asi taky vyhrál, ale hodně to bolelo už v cíli. Vůbec mi nese ten vítr dozad silný. Nemám to rád, nechytil jsem si záběr. Řekl, ta předpověď je jiná, takže to bude mít trošku jiný charakter.
3: Do bojů o medaile postoupil také deblkajak Havel Špicar. V semifinále byl 2.
4: Počasí.
3: V noci bude oblačno a je zataženo, ojediněle se slabým deštěm, k ránu oblačnosti ubude na polojasno. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách o něco méně 14 až 11. Zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka, zejména na horách, a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane ráno slabý, během dne mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, biozátěž na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Skoro 5 minut po 15. hodině nemáme z regionu hlášené žádné dopravní nehody ani jiné výrazné problémy. Dobře dojďte a přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je velký problém, když se při preventivní lékařské prohlídce najdou v moči bílkoviny. Posluchačce za chvilku odpovíme a v rubrice Zdraví v cajku vám taky povíme, proč se věci zabývají souvislostí mezi bílkovinami v moči a vznikem demence. No a jinak na vás v následující hodince například čeká i soutěž. Tentokrát půjde o dvě vstupenky na veřejnou rozhlasovou nahrávku z hosty Petra Jančaříka Neočekávaný dýchánek. Já si myslím, že je dost důvodů i nadále poslouchat rádio vašeho kraje. Tak příjemný poslech a hezké sobotní odpoledne.
4: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.
9: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Zdraví v cajku.
1: Co to znamená, když se v moči najdou bílkoviny? Ptá se nás posluchačka, jejíž maminka se s takovým nálezem vrátila z preventivní prohlídky u lékaře. Odpovídá Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsou bílkoviny v moči nežádoucí nebo tam patří?
2: V určité malé množství bílkoviny v moči najdeme. Lékaři používají termínu fyziologická proteinúrie, to znamená, že je to normální množství bílkovin v moči.
1: Co když je ale bílkovin v moči víc, než je zdrávo?
2: Obecně se dá říct, že to je signál k nějakého poškození ledvin. Čím vyšší množství bílkovin v moči je, tím bývá to poškození závažnější. Nicméně to stanovení množství bílkovin v moči neodpoví na otázku, kde je ta příčina. K tomu se musí provést speciální vyšetření. Z hlediska široké veřejnosti je asi důležité, že zvýšené množství bílkovin mohou mít v moči lidé trpící cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Proto právě tyhle dvě skupiny nemocných by měly být pravidelně kontrolovány. Měří se obvykle obsah části bílkovin, takzvaných albumínů, a pokud dochází ke zvyšování této hodnoty, je to signál, že dochází k poškozování organismu, že ta nemoc není dobře léčena.
1: Jak tu situaci řešit a všechno dostat do správných hodnot?
2: Jak už jsem zmiňoval, velmi častou příčinou může být zvýšen krevní tlak nebo cukrovka. Pokud u těchto lidí dochází ke zvýšení obsahu albumínu v moči, měl by lékař změnit medikaci, případně by měl těm nemocným vysvětlit, že je důležité tu nemoc opravdu léčit, to znamená ty léky užívat. Pokud se na to ti nemocní vykašlou, může to znamenat velký problém. Můžou se dokonce dostat do stavu, kdy ledviny selžou a tak se lidé s cukrovkou nebo s vysokým krevním tlakem dostávají až na dialýzu nebo jim hrozí dokonce transplantace ledvin.
1: Jsou bílkoviny v moči předmětem lékařských studií? Zjišťuje se něco v této oblasti?
2: Zjišťuje, mimo jiné právě proto, že jsem říkal, že ty zvýšené hodnoty mají miliony lidí po celém světě, kteří trpí civilizačními nemocemi. Během posledních let několik týmů objevilo zajímavou souvislost mezi obsahem proteinů, čili bílkovin v moči, a vznikem demence. Velmi zajímavá studie k tomu vznikla ve Švédsku, ve slavném Karolinska institutu. Tam po 4 roky sledovali víc než 130 tisíc lidí a zjistili, že čím více bílkovin máte v moči, tím máte větší riziko vzniku demence. Nemáme ještě přesnou odpověď, jak tyhle dva problémy mezi sebou souvisí, ale lékaři se domnívají, že příčinou problému je poškození cév. Pokud dojde k poškození cév v ledvinách, zvyšuje se množství bílkovin v moči. Pokud dojde k poškození cév v mozku, dochází k tomu, že se naruší tzv. Hematoencefalická bariéra a potom škodlivé látky mohou pronikat z krve do mozku. To by mohlo způsobovat větší riziko vzniku demence.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: 15 hodin a 27 minut, nadešel čas na sobotní odpolední soutěž. Už volíte na číslo 221 554 222. Pokud tedy chcete dvě vstupenky na veřejnou rozhlasovou nahrávku z hosty Petra Jančaříka, která se bude konat takhle 15. září v divadle Alfa od 19 hodin. Tak, číslo už jsem vám řekl, teď už je to jen a jen na vás, abyste vyzkoušeli svoje štěstí. Je to vždycky velká zábava, o tyhle vstupenky je vždycky velký zájem, pokud vím, tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Tak, už to pár lidí zkouší, tak my vyzkoušíme, co znají například. Tak, kdo je tam teď? Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak je tam?
1: Je tady Milan.
0: Milane, odkud?
1: Zlužan.
0: Milan z Lužan, hezky se to rýmuje. Tak, Milane, slyšel jste někdy už tu rozhlasovou nahrávku Neočekávaný dýchánek?
1: Ještě jsem to neslyšel vůbec.
0: Ani v rádiu, ano?
1: Ani v rádiu. Nic mi to nějak neříká.
0: No tak, to vám přeju, abyste vyhrál, abyste si to zkusil a šel tam přímo naživo. Tak Milane, můžeme na to jít?
1: Můžem.
0: Dobrá, takže Neočekávaný dýchánek, tahle veřejná rozhlasová nahrávka, se odehrává už od roku 2014 v plzeňském divadle Alfa. Znáte to divadlo, víte, kde je?
1: Tuším, že vím.
0: Na Rokycanské třídě, to vám řeknu rovnou. Ano, a já se vás teď ptám, ve kterém roce byla otevřena budova divadla Alfa v Plzni právě na té Rokycanské? Buď to, Milane, bylo za A v roce 1992, nebo za B 2002, nebo za C 2012, tak co si vyberete?
1: Já bych řekl 92.
0: 1992. A vy to říkáte s takovou jistotou, že vám musím zahrát fanfáru.
1: Tak to je úžasný.
0: Milane, já vám to přeju a potom nám dejte vědět, jak se vám to tam líbilo v tom divadle s hosty Petra Jančaříka, no?
1: Dobře.
0: Ještě jednou gratuluji a zůstaňte mi chvíli u telefonu, domluvíme se.
1: Tak děkuju.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Tak, možná už tak víte, že dnes proběhne poslední z turistických prohlídek připravených ke 100 letům historické úpravny vody s filtrací Puech Šabal v Plzni na Homolce. Od září technickou a architektonickou památku, jedinou dochovanou svého druhu na světě, čeká celková rekonstrukce. Tu budovu navrhl architekt Hanuš Zápal v letech 1924 až 26. Ji ve spolupráci s francouzskou společností Puech Šabal postavili nejlepší plzeňské firmy té doby.
2: Všechny ty nádrže, kterými dodnes proudí ta voda, postavila firma Miller Kapsa, stejně tak jako ty tři obrovské haly. Ocelová konstrukce, která kryje celou tu úpravnu vody, je ze Škodovo závodu, tenkrát akciová společnost Škoda.
3: A je to i krásné na pohled, tady ty oblouky, okna, možná samozřejmě střechu nepřehlédneme, ale možná jsou tady i nějaké drobnosti, které stojí za vidění a za pozornost.
2: To bude nejlepší, když se na jednu takovou drobnost, ale strašně pěknou a významnou podíváme. Beru za kliku a to je právě jedna z drobností, kterou vyprojektoval Hanuš Zápal. Celé dveře.
3: Vy jste mi chtěl ukázat ještě nějaký stroj,
2: kterým se děrovaly cihličky, které se pokládaly na dna všech těch nádrží, sloužily k provzdušňování a čištění těch nádrží.
3: Jak to fungovalo? To by mě zajímalo.
2: Že tlakem se propíchla celá ta cihlička, která byla jako vlhký beton. Tahle páka 40 tisíckrát musela být zvednuta a spuštěna, aby se vyrobily všechny ty cihličky, které tady byly užity. To bylo strašně pracné.
3: Posilovací stroj.
2: Ano. Další úžasná věc, která se prakticky zachovala, celé dlouhé potrubí na rozvod tlakového vzduchu. Krásné je, když sem někdo přijde jako návštěvník se podívat, že uvidí na vršku těch šoupátek vyražené logo té firmy Paris Šabal. Je to unikát, který fakt nemá obdoby. Tak, to funguje.
3: Vy jste přivolal Jana Mikače a já jsem za to moc ráda. Jan Mikač tady provozuje sádky.
4: Co se týče počtu ryb, bavíme se, já nevím, o desítkách tisíc kusů jedinců.
3: Tolik?
4: A v současné době hlavně tady chováme jesetery, čehož využívají samozřejmě i školy, školky, které sem přijdou na exkurzi, zajedno prohlídnout si tenhle ten úžasný barák a zároveň se seznámí s těma rybama.
3: Krásně nám tady jedna zašplouchala. Neškodí chov ryb těm nádržím?
4: Určitě neškodí, on prospívá celému tomu objektu, protože tenhle ten objekt byl stavěný na filtraci vody, tím pádem celý, aby byl zavodněný, aby nedegradovali betony, aby to nestárlo.
3: Holky hodný, ještě skákejte. Kolik těch nádrží tady je a jak jsou hluboké?
4: Celkem jich je tady 49. Těch nejhlubších 12 má tak 2,5 metru. Nejmělčí ta má tak 1,50 m.
2: Voda přes velikou studnu natékala do dlouhé usazovací nádrže a potom jako kaskádou se dostávala přes velké vodní nádrže, které měly náplň různě hrubého písku. A bylo to tak skvěle uděláno, že 98% všech škodlivých bakterií zůstalo právě zde.
3: Popisuje publicista a zároveň také vodárenský odborník Ladislav Silovský. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: No a k tomu ještě dodám, že v září začne celková rekonstrukce unikátní historické úpravny vod Šabal. Vyžádá si zhruba 180 milionů korun a potrvá necelé 3 roky. Po tu dobu se zde nebudou konat žádné exkurze, ale sádky zůstávají v provozu.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: No a téma a jazykovědce teď přiblíží kolega Stanislav Jurík.
2: Možná byste nečekali, že i tak běžné slovo, jako je mrak, se může stát námětem jazykového koutku. Co je na něm pozoruhodného, to vysvětlí Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Nebudeme dnes mluvit o slově mrak v jeho základním významu, tedy jako o zhluku vodních částic, který můžeme pozorovat na obloze. Půjde nám o užití v přeneseném významu, kde může sloužit jako vyjádření velkého množství něčeho. Užívá se v této funkci jen v množném čísle a doložíme si ho například větami jako z bažin večer vylétly mraky komárů nebo mužstvo dnes bohužel neproměnilo mraky šancí. Všimněte si přitom, že komáři létající ve vzduchu ve velkém množství skutečně mohou připomínat mrak, u šancí tomu tak není a přesto je i tady význam velkého množství přítomen.
2: A obojí mi zní jako celkem běžné vyjádření.
3: Ano, mraky jsou ve funkci vyjádření velkého množství už ustálené i tam, kde fyzická podoba s mraky není možná. Tím ale pozoruhodnost podobných spojení nekončí. Někdy u nich totiž nastávají problémy u mluvnické schody podmětu s přísudkem. Mám tím na mysli to, že se často najdou jak věty typu mraky dluhopisů ztratili hodnotu, kde je důsledně schoda s tvarem mraky, tak věty jako mraky dluhopisů ztratilo hodnotu, kde se tvar ztratilo evidentně neschoduje ani s mraky, ani s dluhopisy.
2: A čím to je? Je něco z toho třeba častá chyba?
3: Pokud jde o schodu typu mraky dluhopisů ztratilo hodnotu, můžeme si tvar vysvětlit analogií podle obdobných vyjádření velkého množství, kde je užito jiného slova než mraky a která jsou běžnější mimo jiné proto, že jsou stylově neutrální. Třeba mnoho dluhopisů ztratilo hodnotu. Neřekl bych přitom, že říct mraky dluhopisů ztratilo hodnotu je chybné, kdežto mraky dluhopisů ztratili hodnotu je jediné správné. Tendenci užít ten neosobní tvar na o, totiž při vyjádřeních blíže neurčeného velkého množství, pozorujeme i u dalších množstevních vyjádření. Například spousta lékařů odešla za hranice i spousta lékařů odešlo za hranice.
2: Myslím, že neuškodí ještě jednou jasně a zřetelně vysvětlit, co a jak se má užít.
3: Taky si myslím. Tak tedy, pokud jde o ty naše mraky dluhopisů, je jasné, že schoda s mraky je neproblematická. Mraky dluhopisů ztratili hodnotu. Tvar příčestí na o ale také neodmítáme. Tedy i formulace mraky dluhopisů ztratilo hodnotu je přípustná. Ostatně je očividné, že vyjádření množství, kde jako množstevní výraz stojí mraky, je neformální. Proto se s ním nesetkáme v přísně spisovných projevech a tak není třeba trvat na nějakých úplně striktních pravidlech. Neodolám pokušení podotknout, že zejména v běžně mluveném jazyce nebo v neformálním psaném jazyce dochází k různému míšení a křížení při řešení schody, zejména u sponových sloves. Považme větu, spousta věcí byla začouzených. Byla má tvar podle spousta, začouzených podle věcí. Vedle toho můžete mít také spousta věcí bylo, začouzených a tak podobně.
2: Mraky jako kvantifikátor, to bylo téma dnešního jazykového koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Já k tomu ještě dodám, že další téma pro chvilku s češtinou bude znít tamnější a zdejší. Počkejte si zítra v tomto čase. No a pokud je teď řeč o čase, máme 15 hodin a 50 minut. Za chvíli v celou jsou tu další aktuální zprávy s Helenou Kapicovou a pak, protože je víkend, hvězdné návraty. A tam se můžete těšit na setkání s milovníkem života, skvělým hercem a znalcem žen, prostě s Josefem Beckem. Dozvíte se, jak Češce přišel na svět, čím chtěl být, kdy se potkal se svou ženou, nebo jak se natáčela pohádka Hrátky s čertem. Zazní i scénky, písničky a anekdoty v podání tohoto herce. Patrik Rozehnal to ve svém vyprávění doplní o zajímavá fakta ze života Josefa Becka. To vše v pořadu Hvězdné návraty. Já si myslím, že i nadále tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň je co poslouchat. No a Roman Stupka vám přeje, aby ten poslech byl příjemný.

Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vyhlásil dotační program na revitalizaci obecních nájemních bytů. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Plzeňské házenkářky rozehrají nový ročník nejvyšší soutěže na palubovce Poruby. A zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle přeháňky a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Helena Kapicová. Plzeňský kraj podpoří celkové opravy obecních nájemních bytů. Dotace je určená pro obce do 2000 obyvatel, které ji mohou využít na dva byty. Z příspěvek není možné čerpat na částečné opravy bytů ani na úpravy nebytových prostor na byt. Pokračuje mluvčí kraje Eva Mertlová.
2: Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora nájemního bydlení v malých obcích. Snahou Plzeňského kraje je finančně podpořit obce tak, aby mohly nabídkou dostupného bydlení udržet na venkově mladé rodiny. Předpokládaný rozpočet dotačního titulu je 22 milionů korun.
0: Žádosti je možné podávat do 7. září. Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Během víkendu bude pokračovat vyklízení poničených objektů. Na místě stále trvá vyšetřování příčin středečního požáru. Další informace doplňuje nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Podle mluvčího krajských hasičů Michala Holečka zatím není známa ani předběžná příčina požáru. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Od letoška je to povinnost školy. Dosud to měli oznamovat jak školy, tak studenti. To ale v praxi vedlo k tomu, že to občas nenahlásil ani jeden z nich. Pojišťovny ale radí, aby si studenti nebo jejich rodiče zkontrolovali, že škola nástup nahlásila, aby pak nemuseli doplácet. Poslední prázdninový víkend se lidé mohou zapojit do sbírky školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odezdávat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. Sport. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Házenkářky DHC Plzeň nastoupí k úvodnímu duelu do Prastav ligy, nejvyšší československé soutěže na palubovce Poruby. V Ostravě se začne hrát už za hodinu. O ambicích v nové sezóně mluví asistent trenérky Tomáš Bokr.
4: Potřebujeme hlavně v domácím prostředí prostě potrápit, dá se říct, kohokoliv. Samozřejmě je nám jasný, že ze Slovenska nebo to ty body se vozí velice špatně, že jo, nebo týmy jako je Kenžvár nebo tohle, ale potřebujeme v domácím prostředí, hlavně v domácím prostředí, daleko víc těch vítězství. Počasí.
0: V noci bude oblačno a zataženo, ojediněle se slabým deštěm, kránu oblačnosti ubude na polojasno, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 14 až 11. Zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, zejména na horách, a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Povane ráno slabý a během dne mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Krátce po 16. hodině jezdíme bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Ať je to taky nadále, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny, A my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
6: No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to.
5: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
6: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
5: Novida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
6: Kdo to udělá?
5: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
6: A co za to chtěl?
5: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
6: A ty?
5: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka. Všecko tak lákavé, k požitku zvoucí. Inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku, říká mám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
4: A jak to můžeš dokázat?
3: Jaký pak důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
4: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
3: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
4: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
3: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
4: Kéž by jí tlama pekelná.
3: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
4: Tak říšná Káča se taky upsala.
3: No?
4: Bolej by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
3: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
4: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
3: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propadl peklu.
4: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
5: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
6: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
7: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
6: To proč?
7: Žací strojek je nový,
6: ale
7: že
6: prosím
7: jo,
6: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale na trávu.
7: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
6: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
7: Ne,
6: to pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
8: Tati, není tam benzín.
6: No tak ho tam nalej.
8: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
6: Proč?
8: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
6: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
7: Se divíš.
6: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
7: no,
6: to samý.
7: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli, no
6: jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
8: Tati, nádrž je plná.
6: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
7: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
6: Chytil!
7: Běží!
6: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
8: Tati, jeď rovně.
6: A neraď.
8: Uber plyn.
6: No, proč?
8: No přehřeješ to.
6: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva. Ale
8: tati, tak to není.
6: Ale to je známý fyzikální úkaz.
8: Ne, tati, ne.
6: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na snílý jabka. Tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
7: Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
8: Už je v růžích.
7: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
8: Zatočil do brambor.
6: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
8: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
6: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
7: Kde je tatínek?
8: Je na střeše.
7: Já ho nevidím.
8: Ale u sousedů na střeše.
7: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
6: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vagio keš jo persi megamata. Sono sano e to bene. Jestem z doruf i pavodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
7: Ne! Ne, to ti zakazuju.
8: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
6: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Cybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Šravný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče vrže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a jde kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknu. Ona bych zprostě jako odešla. Za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, já mám, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sikoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně, víš. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec nedělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Pol, když jsou tady ženská, pol, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt. On pol, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty a teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaď dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten Řepa pál nějakej hadrcej tím v ruce, tak to vážím pořád. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono tu jde o Kristýnku.
9: Renádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi
9: na dluh
10: zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: Jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hrejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívaj zadarmo. Dávaj až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc, a v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít, no, jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nechupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Tak topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bysme to asi vykopali, čověče, dejte
0: mi pokoj. Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Moje stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška pán, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako je to. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, když si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme ochutnali, on to byl práškovej cukr, a my mu to žrali a ten byl tak bezvanej, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky, už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chrobáka, on ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? Pane člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe. A říkají, dědečku, jak je to možný, že jsi se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak svítí.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost? Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšela jste? Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.

0: měl při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
1: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul, rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni bude nové centrum pro pomoc lidem v nouzi. Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Kanuista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa stříbro na půl kilometru. A zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle přeháňku. Teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Helena Kapicová. Plzeň buduje v Cukrovarské ulici nové zázemí pro pomoc lidem v nouzi. Nový objekt bude třípodlažní s výtahem, zelenou střechou a fotovoltaikou. Stavba vyjde na 70 milionů korun a část by mohla pokrýt evropská dotace, o kterou město usiluje. Nová budova bude sloužit jako nízkoprahové denní centrum pro ženy bezdomova a také jako poradna pro cizince. Říká to emeritní ředitel diecézní Charity Plzeň Jiří Lodr.
2: No, je tam zázemí vlastně pro vzdělávání, je tam volnočasové aktivity, ale taky to, že my se snažíme cizince edukovat v tom, aby měli rádi Českou republiku, aby ji poznali, aby věděli, o čem to tady je, jaký máme vztahy, jaký máme tradice. Takže to je areál snů pro mě a mám z toho radost.
0: Nová budova v Cukrovarské ulici v Plzni má být hotová za 15 měsíců. Prostiboři na Tachovsku obnovují starý a během let spustlý německý hřbitov. Obec na trase mezi Stříbrem a Horšovským Týnem o tom informuje na sociálních sítích. Kameník postupně osazuje zachráněné náhrobky a kovář obnovuje původní kovové oplocení. Během brigády lidé odstranili břečťan. Do konce října vzniknou nové chodníky, dřevěný kříž a lavičky. Na obnově se podílejí i dobrovolníci. Na obnovu rekonstrukce hřbitova přispěl také Plzeňský kraj. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
3: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
0: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Při nehodě nového pancéřovaného vozu se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidé. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá Vojenský historický ústav. Podle něj mezi zraněnými zaměstnanec je společnosti Tatra Defense a nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro z poloviční trati. V polské Poznani nestačil jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuchsa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami.
4: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, měly tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli. A strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě. Je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny. A do toho má ještě podat ten maximální výkon.
0: Denisa Řáhová byla na šampionátu na ženské pětistovce šestá.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno a zataženo, ojediněle se slabým deštěm, kránu oblačnosti ubude na polojasno a nejnižší teploty 16 až 13 stupňů, na horách 14 až 11. Zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka, zejména na horách. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane ráno slabý a během dne mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Kyšicích nedaleko Plzně. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. Místem projíždějte s opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
5: Je sobota 29. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka, dobrý podvečer.

Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. V prvním vstupu vyřídíme hned dvě gratulace. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky dne 29.8. pro paní Marii Kublentovou z Brtě, která v těchto dnech slaví své 75. narozeniny. Do dalších let jí přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody, to přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně. A rovněž budeme hrát pro paní Anu Červenou z Otročína, která v těchto dnech slaví své 73. narozeniny. Do dalších let jí opět hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Přeji pěkný sobotní podvečer. Dnes vás prosím o písničku pro moji přítelkyni, maminku a babičku, paní Ludmilu Jandovou, která 27. srpna oslavila své krásné kulaté narozeniny. K tomuto významnému jubileu přejeme pevné zdraví a osobní pohodu a posíláme po vlnách rádia vašeho kraje s Milanem Drobným písničku přání a písničku posílají přítel Jára, také syn Lukáš s manželkou Luckou, syn Tomík s manželkou Adélkou a vnoučátka Eliška, Krištůfek a také Filipek.

Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou a začínáme další přání. Přejeme hezký den z Nejtku. Přejeme pěkný den do Nejtku. Prosíme o zahrání písničky pro naší předsedkyni svazu postižených civilizačními chorobami, paní Ludmilu Jandovou, která 27. srpna oslavila krásné kulaté narozeniny, a našeho místopředsedu svazu pana Jaroslava Sajdla, který 21.8. oslavil narozeniny. Oběma jmenovaným děkujeme za jejich práci pro náš svaz a přejeme oběma pevné zdraví a posíláme písničku Japonečka malá. Vám v redakci děkujeme za odvysílání blahopřání členové svazu postižených civilizačními chorobami ZO Nejdek. A my už hrajeme.

Vážení v redakci, prosila bych o zahrání nějaké písničky pro Ondřeje Kašeho z Mrákova k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání přeje Marie Špacová. Moc děkuji za zahrání, přeji pěkný den. Tak Ondřeji přejeme rovněž všechno nejlepší a těšíme se opět na ty vaše báječné chodské.

Vážená redakce, v těchto dnech oslavuje svoje narozeniny dlouholetý příznivec malé myslivecké kapely Atlas pan Josef Soukup z Příchovic u Přeštic, kterému bychom vašem prostřednictvím chtěli poslat naši gratulaci s písničkou. Panu Josefovi přejeme k jeho životnímu jubileu vše nejlepší, hezkou oslavu a do dalších roků přejeme pevné zdraví, štěstí, také dobrou náladu, pohodu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas a za odvysílání klasicky našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu pan Josef Koubek. Dobrý den, pane Koubku.

Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Vážená hudební redakce, posíláme vám velký pozdrav z Mrákova a prosíme o zahrání písničky Zůstaň se mnou od dechové kapely Česká švitorka ke kulatým narozeninám našeho syna Ondřeje Kašeho. Ondra je velmi pracovitý, hodný kluk, který ochotně pomáhá nám, prarodičům i strejdovi Tomášovi. Při práci i odpočinku poslouchá vysílání Českého rozhlasu a má tedy velký přehled i o pořadech a moderátorech vašeho rádia. Po svém dědečkovi Václavovi zdědil velkou lásku k dechové muzice a i proto, když hraje na vašich vlnách dechovka, Ondra sedí za sestavou bubnů a bubnuje, tak jak ho to naučil strejda Tomáš. Máme Ondru moc rádi, děkujeme za něj Pánu Bohu. Naším přáním je, aby byl zdrav, aby se mu v životě dobře vedlo. Děkujeme za zahrání Kašovi, Miry, všichni Duvkovi, Fousovi, Jílkovi a Franta s Ančou. Tak Ondřej, pojď bubnovat.

šumění lesa, klapot starého mlýna, kostelní věž a dům opodál, to je a navždy zůstane můj rod.

Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje, a pojďme si říct, že dnešní vydání pořadu Blahopřejeme písničkou bychom v klidu mohli přejmenovat na Hrajeme pro Ondřeje Kašeho a zahrajeme mu dneska po třetí. Pro Ondřeje Kašeho z Mrákova, který se právě dneska, tedy 29. srpna, dožívá krásných 20 let. Váš věrný posluchač a náš kamarád Ondra Kaše z Mrákova. Milý Ondro, z celého srdce ti přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí a boží požehnání. Máme tě moc rádi. Kupilíkovi, Pincovi, Němcovi, Johánkovi a Kucalovi. Rádi bychom Ondrovi prostřednictvím vašich rozhlasových vln nechali zahrát nějakou pěknou písničku od Vrchovanky.

Ještě než bude 18 hodin, je čas, abychom vyřídili poslední přání. Pořadu blahopřejeme písničkou, tedy alespoň v sobotu. Ta další vyřídíme opět zítra mezi 17. a 18. hodinou. Budeme hrát jubilantům z obce Hřmanova Huť, a to Václav Krýsl. Ten se právě dneska, tedy 29.8. dožívá 70 let. A 29.8. prosím, zahrajte také k 680. narozeninám pro Kristýnu Mestlovou, vážený jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem vašich obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí, také spokojeného života v nadcházejících letech. Obec Hřmanova Huť.

Dobře víte, že každou sobotu a neděli vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou vždy mezi 17. a 18. hodinou. Nezapomeňte nám posílat vaše gratulace, ať je nadále máme co plnit a máme vybranou od vás nějakou pěknou muziku. Já jsem Jiří Trnka a budu tady opět zítra po 17. hodině. Naslyšenou.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň zahajuje rekonstrukci historické budovy. Ve Zbyroze na Rokycansku mají novou dětskou skupinu pro předškolní děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje kvůli údajnému zneužívání dávek snížit podporu v nezaměstnanosti. A zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojedinělé přeháňku. Teploty do 27 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Helena Kapicová a jsou tady další zprávy. Plzeň zahajuje rozsáhlou rekonstrukci historické budovy Peuš Šabalovy filtrace v areálu vodárny na Homolce. Ta byla uvedena do provozu před 100 lety. Rekonstrukce potrvá 2 roky a vyjde na 164 milionů korun. Podle Veroniky Vítové, vedoucí odboru správy infrastruktury na magistrátu Plzně, lze filtraci považovat za technický unikát a podle dostupných informací je dochována jako poslední svého druhu na světě. Budovu pro dětskou skupinu dnes slavnostně otevřeli ve Zbyroze na Rokycansku. Od září tam najde zázemí 34 dětí předškolního věku. Dětská skupina vznikla v areálu stávající mateřské školy rekonstrukcí objektu, který město koupilo a kompletně zrekonstruovalo. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Šticha.
2: Budovu město koupilo a za 44 milionů, včetně kupní ceny, provedlo rekonstrukci. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí je ve výši 33,5 milionů korun. Dětská skupina je součástí areálu mateřské školy. Tímto vznikne celý komplex pro předškolní děti.
1: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních 2 měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku, místo současných 80%.
3: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
4: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
3: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
5: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
3: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita míň než polovina. O zajištění dalších dávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začíná v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Sport. Kanoista Martin Fuchs má medaili i z druhého závodu na mistrovství světa. Po zlatu na kilometru získal stříbro na 500. Předjel ho jen Brazilec Queiroz. Kanoistka Denisa Řáhová byla ve finále na 500 metrů šestá a je to její nejlepší výsledek kariéry. Kajakář Josef Dostál postoupil do finále 500, stejně jako debl kajak Špicar Havel. O medaile se pojede už zítra po 10. dopoledne. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, kránu oblačnosti bude na polojasno. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 14 až 11. Zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka zejména na horách. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Povane ráno slabý, během dne mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: 2 osobní auta se srazila v ukrajinské ulici v Plzni. Místem projíždíte s opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
6: Tak jako nad Krkonošemi bdí sám Krakonoš nebo nad Brdy Fabián, má Šumava svou lesní matku. Za starých časů byla dobře známa od Železné Rudy až po Dolní Vltavici. Podle tradovaných vyprávění to není bytost zrovna nejvlídnější povahy, je nevypočitatelným duchem, který pečuje o divokost hor a také dohlíží na zvířata a rostliny. Lidi si ale moc neoblíbila. Pokud na ní člověk na svých cestách po Šumavě narazí, nemůže si být ničím jistý. Její podivné žerty si už mnoho Šumaváků pěkně odskákalo. Zvlášť měla prý spadeno na stepilé muže a mladá děvčata. Poslechněte si příběhy, které o lesní matce sesbíral básník a regionální badatel Ondřej Fibich. Číst vám je budou Michal Štěrba a František Špaček.
7: Bohyně přírodních kmenů bývaly povětšinou spojovány se zemí, plodností a přírodou. Ať už šlo o Bojoj, Kelty, Bajuvary, Alemany či Bohémy, Čechy. Archetyp lesní matky patří do rozrodu démonických žen, který můžeme vysledovat od starověku až po středověk. Objevuje se už u Tacita, a to v jeho popisu mytologie kmene Svébů. Podobným typem byla keltská Epona a poté se hojně hovoří o bohyni Holda, Hole či Huld, zejména u starogermánských kmenů. Po příchodu křesťanství před touto nespoutanou ženou varují církevní otcové a kronikáři Burchard z Wormsu, Johannes Herold a další. Pozoruhodné jsou její podoby ochránkyně pramenů, patronky domácích prací či vojevůdkyně podsvětních vojsk. Právě z divokých jízd nemrtvé armády se pak zrodil šumavský fenomén divoké honby. Paní Hole pak doputovala jako paní Zima i do pohádek bratří Grimmů. Dalším symbolem podobné ženy byla bohyně úrody žita v Podunají a říkalo se jí žitná paní. Na samotné Šumavě se od poloviny 14. století objevuje sviza. Na bavorské straně Hvozdů bylo krátce předtím založeno zlatokopy městečko Cvízl, staročesky Svízel. To leží na vidlici soutoku řek, které pak tvoří samotnou Řeznou. Ve staré bajuvarštině slovo Cvízl znamená rozvětvení. To také připomíná rozvětvené parohy oné bohanské bohyně. Později byla část horníků ze Cvízlu povolána Lucemburky ke kutání v místě dnešních Kašperských hor a zde pak šířili své zvyky a vyprávění. V zalesněných horách se postupně stala Svíza symbolem zdejších drsných poměrů a vzala na sebe podobu lesní matky. Jejím erbovním stromem je buk, pro jeho vznešený stříbřitý zjev. Ve vznikajících pověstech se lesní matka stává nevypočitatelným duchem, který pečuje o divokost hor a také bdí nad zvířaty a rostlinami. Tím krotí přílišnou expanzi osadníků, kvůli níž se pralesní království stále zmenšuje. Dvojznačné chování lesní matky také ilustruje nestálost šumavského podnebí. Občas se stupuje mezi lidi a různým způsobem je zkouší. Staří Šumaváci si o ní vyprávěli od Železné Rudy až po Dolní Vltavici. Jako šumavský génius loci byla známá až do roku 1948, kdy její kult zanikl v souvislosti s vyhnáním původního obyvatelstva. Pokud se vydáte do kouzelných a zapomenutých míst Šumavy, možná uslyšíte tichý hlas, který vypráví dávné pověsti a v ruinách starého statku se mihne světélko. To sedí kolem stolu rodina sedláků a otec vypráví pověsti předávané z generace na generaci. Za starých časů chodívala...
8: Divoká bohyně Ždánov. Za starých časů chodívala v okolí Kašperských hor prastará žena, které říkali Svíza. Vídali ji, jak oblečena do vlčí kůže a s jeleními parohy na hlavě putuje lesy a pastvinami. Jednou ji na stráni plné kamení potkal nějaký pastevec ze Ždánova. Už bral nohy na ramena, když v tom mu Svíza poroučí, aby se jí klaněl. On to však nechtěl učinit. Proklela jej ta starodávná baba podivným jazykem, že se proměnil ve vysoký kámen, který pak bylo už zdaleka vidět. Několik dní na to se pak v Kašperských horách objevil mor.
7: Divné zvíře Kochánov. Bylo to hluboko v Kochánovském hvozdu. Tři uhlíři si tam založili milíř. A protože vypálení dřevěného uhlí trvá dlouho, uložili se na noc přímo na místě. Leželi na mechu a spokojeně spali. V nejhlubším spánku se k ním přikradla podivná babice jménem Sviza. Hmatá v té šumavské tmě po uhlířích a vrčí si: hehe, šest nohou to má a k tomu jen jednu hlavu? Už věky tudy chodím a ještě jsem nic takového nepotkala. Jak tak po nich šátrala, nejmladší se vzbudil a právě včas, aby uslyšel její poslední slova. To je opravdu nějaké vzácné zvíře. Dojdu si domů pro sekiru, dvě nohy odseknu a budu mít tahouna na svážení dříví. Jakmile babizna zmizela, vzbudil zděšený posluchač své druhy a všichni spasili útěkem alespoň holý život. Ke svému milíři se už nikdy nevrátili.
8: Drsné žerty, pláně kolem horské Kvildy. Za Kašperskými horami se střídaly pláně s lesy a v nich žila lesní matka. Zvlášť měla spadeno na osamělé chodce či zbloudilé. Občas s nimi drsně žertovala, jindy naháněla opravdový strach. Každý rok si vybírala mezi šumaváky jednu oběť. Zvlášť měla spadeno na stepilé muže a mladá děvčata. Je zaznamenáno, že se mnozí nikdy nevrátili domů.
7: Zlaté byliny, Popelná. Ze statku Popelná jednou hnal malý klučina svěřené krávy na lesní trávu. Na okraji hvozdu se posadil a vzdychal, neboť jeho matička byla na smrt nemocná. Tu se před ním zjevila stařena v šatech z kůry, mechové vlasy spadaly až k pasu, na krku náhrdelník z jehličí. Drsným hlasem pravila: natrhej tamhle ty žluté byliny a udělej z nich matce lektvar. Jakože jsem lesní matka, bude zase dobře. Potom se obrátila a zmizela v lesním šeru. Doma Skytek udělali nápoj a matka se uzdravila. Jaké pak bylo jejich překvapení, když na dně hrnečku našli zrnka zlata. Dlouho pak lesní matce děkovali, ale nikdy v životě ji už nepotkali.
8: Přepadený srní. Jeden čerstvý ženáč seděl na kraji lesa a vůbec se mu nechtělo do práce. Pořád vzdychal po své ženě a sekera s pilou zahálili. Tu ho něco zezadu popadlo za krk a začalo rdousit. Pomoc, pomoc, zvolal z posledních sil. Ještě, že byli jeho druzi na blízku, seběhli se a uviděli obrovskou ženu. Vrhli se na ně ozbrojeni poleny a tak mladíka zachránili. Sám by totiž lesní matku nepřemohl.
7: Dobrotivá patronka, Žlíbek. Selka ze Žlíbku poslala své dvě děti do Kašperských hor, aby zanesly nějaké věci příbuzným. Děti se zdržely a navracely se už za soumraku. Ještě, že vyšel měsíc, aby jim posvítil. Ovšem, nebylo to nic platno, protože zabloudili. Když byly již celé utrmácené, začaly volat o pomoc. Tu se před nimi objevila vysoká žena, místo vlasů lišejník a oblečena byla do březové kůry a mechu. Děti se vyděsily, avšak lesní bytost konejšivě promluvila. Jsem lesní matka a pamatuji tisíc let. Hlídám tu lesy i zvěř, aby jim nikdo neubližoval. Běda však všem škůdcům. Ale vy se bát nemusíte. Pojďte, dovedu vás domů. Když se děti ocitly na kraji lesa, lesní matka zmizela. Ani jí nestačili poděkovat.
9: Divoké děcko, Tuškov. Kdysi šla jedna čerstvá matka do lesa na dříví. Děťátko nesla v nůžce a pak ho položila na kraj lesa do stínu. Sbírá klacky a najednou slyší dětský pláč. Jde po hlase. A tam v trní leží děcko zabalené do mechu. Vypadá zanedbaně a tak její žena zaopatřila a nakojila. Už chtěla děťátko položit, když se rozhrnuly větve a divoce vyhlížející ženská stála před ní. Žena se ulekla. Bože, to je lesní matka! A opravdu před ní byla královna lesů. Vlasy zelené, šat z kůry a oči borůvkově modré. Ozval se drsný hlas. Co to děláš s mým dítětem? Nic zlého, jen jsem ho opatřila a dala mu pít. Ustrašeně pravila žena. Lesní matka zazněla náhle medově. Tedy ti děkuji za tvou péči. Za odměnu si odnes tento kus kůry. A pak se i s dítětem ztratila mezi stromy. Hospodyně si prohlížela kůru, nic zvláštního na ní nebylo. I ulomila si z ní pro jistotu malý kousek, který přihodila ke dříví do nůše. Doma pak všechno vysypala na dvorek, když v tom něco zazvonilo. Kůra se proměnila v pár zlaťáků. Pozdě žena litovala, že si neodnesla domů kůru celou.
7: Lidožroutka. Železná ruda. V lesích nad Železnou rudou žila děsivá žena. Jednou se v jejím hájemství ocitly dvě děti. Šly na lesní plody a během sbírání zabloudily. Hledali cestu zpět, jenže stále víc zacházeli do hvozdu. Po nějakém čase spatřili po stromech rozvěšené vnitřnosti. Ale nepoznali, že jsou to lidské pozůstatky. Potom narazili na chýši, ze které vyšla postava. Byla to divá lesní matka. Měla zrovna plné břicho a tím i dobrou náladu. Zavedla děti správným směrem a zmizela ve svém příšerném království.
9: Zlaťák od lesní matky, Dolní Vltavice. Za Dolní Vltavicí pásla jedna chudobná dívka farní krávy. Tu se před ní zjevila divná ženská. Dlouhé bílé vlasy měla zcuchané, místo šatů mech a tvář vrásčitou jako dubová kůra. Stařena dívku požádala, aby ji učesala. Děvče se třáslo strachy a přece poslechlo. Sotva se pasačka dotkla neposedných vlasů, ucítila ledový chlad, až její ruce křehly. Když byla babice učesána, vysypala děvčeti do zástěry za odměnu hrst suchého listí a zmizela v lese. Obdarovaná však nad tím ohrnula nos a listí hned vysypala na zem. Když se pak vrátila z pastvy a myla se v prameni, vypadl jí ze záhybu zástěry zlaťák. Obratem běžela na místo, kde tak marnotratně vysypala dár, ale nic už nenašla. Lidé jí pak vysvětlili, že to byla samotná lesní matka. I jeden dukát byl však pro chudobnou dívku pokladem.
7: Vladařka ptačí říše. Vogelsang. Šli dva chasníci lapat ptáky. Natřeli větvičky lepem, přichystali si síť a ukryli se do houští. Jeden z nich začal houkat na píšťalku a tím napodobovat sovu. Ptáci z okolí rozrušeni zvukem přilétali v houfech a chtěli na vetřelce útočit. Jak létali kolem keře, slepovala se jim křídla a oni padali na zem. Naši dva čihaři vylezli z keře a začali nebohé ptáčky sbírat. Tu přilétl nějaký pták a sedl na vedlejší strom. Byl černý, duhově se leskl a oči mu rudě žhnuly. Skákal z větve na větev, až přilétl ke keři, zalepil se a spadl jim k nohám. V životě takového ptáka neviděli. Hned se po něm hnali, ale pták jim zmizel v trávě. Hledají, hledají, ale pták nikde. Náhle se zjevila divná postava a kráčela po úzké zvířecí stezce k ním. Jde jako duch, ani větvička nezachrastí. Když je míjela, nevěřili svým očím. Měla nohy tenké jako kůstky a na nich červené punčochy. Sukni také červenou s černými kolečky, krátký kabátek a ruce na prsou skřížené. Obličej, kost a kůže, nos jako zoban. Na hlavě jí sotva držel starodávný čepec. Kolem očí vějířky spírek. Řekl bys maškara z masopustu. Ale byl podzim. Ani se na ně nepodívala a šourala se dál. Chasníci za ní nemohli, ale viděli, jak přišla bažinu v místech, kde by člověk jistě utonul. Pak se pomalu rozplynula. Hrůza je obešla, všeho nechali a utíkají domů. Za několik dní jeden z nich umřel na choleru a druhý se po čase ztratil v lese. Lesní matka totiž nikdy nenechala ubližovat lesním tvorům.
10: Sněžný dar, Nicov. Kdysi před Vánoci šla jedna holčice z Nicova do Kašperských hor. Těšila se, jak z naspořených peněz nakoupí drobné dárky pro celou rodinu. Už byla ve stráně lišáku, když tu se před ní objevila stará paní. Ta hrábla rukou do sněhu a utvořila z něj tři koule. Zde máš ode mne nadílku. A pak je vhodila překvapené dívce do nůše. Sotva zmizela, děvče podivný dar vysypalo. Co budu se sněhem dělat, všude jeho víc než dost. Když se vrátila domů z nákupů a vyprávěla matce o své příhodě, ta se na ní rozhněvala. Ty hlupačko, ze sněhu by se určitě stalo doma zlato. No, to bylo tedy poučení. Když šla další rok stejnou cestou, na onom místě ji už stará žena čekala. Opět jí hodila do nůše tři sněhové koule a zmizela mezi stromy. Dívka spěchala honem domů. Když ve světnici před matkou nůši obrátila, na podlaze ležely tři koule utvořené ze samého plátkového zlata. To bylo radosti. Děkovali v duchu neznámé ženě a až po letech se dozvěděli, že to byla sama lesní matka.
7: Třikrát pole, třikrát les. Boubín. Na boubíně, když tam káceli v zimě lidé dříví, museli mít stále rozdělaný oheň, aby nezmrzli. Jednou takhle seděli po práci před svou boudou, dívali se do plamenů, když tu jeden z nich povídá, jak je asi starý tento les. Sotva to dořekl. Stála před nimi divá babice a zaskuhrala. Já zde pamatuji třikrát pole a třikrát les. A tyto stromy zmizí též. V tom jí přerušilo z dálky volání. Iho! Iho! Žena se obrátila a utíkala zase pryč. Zezadu bylo vidět, že má zvířecí nohy.
10: Skrocený jelen, stožec. U stožce bydlela na samotě stará chudobná žena. Ta si pravidelně chodívala pro mléko do této vsi. Jednou, bylo to na podzim, se na ní v lese vyřítil obrovský jelen v říji. Co teď? Rozuřené zvíře sklonilo parohy a nebožačce blesklo v hlavě. To je můj konec. V úzkosti začala volat na pomoc lesní matku. Náhle se vedle jelena objevila divoká žena. Položila ruku na jeho hřbet a zvíře skrotlo jako ovečka. Lesní matka si poté zvíře odvedla do hlubiny lesa. Sotva se stařenka vzpamatovala, dlouho lesní matce děkovala za svou záchranu.
7: Lesní matka a sirotek. Dlouhá ves. Jednomu lakotnému sedlákovi u dlouhé vsi přidělila obec na nocleh a stravu malé děvčátko, sirotka. Selka také škudlila a honila nebohé dítě po všech pracích a ještě mu od úst utrhovala. Nakonec bylo podařenému páru líto i těch drobných výdajů na živobytí sirotka i usnesli se, že se přítěže zbaví. Jednou dítě pod záminkou cesty do lesa pro dříví muž zavezl do hlubokých lesů kolem Häfensteinu. Tam zatím dostala úkol natrhat džbán ostružin. Sotva dítě vysadil, práskl do koní a vrátil se do vsi. Holčička zatím naplnila džbán ostružinami a čekala na sedláka. Když se setmělo, začala si zoufat a dlouho usedavě plakala. Pak únavou usnula. Přesně o půlnoci vyšla z nedaleké skály lesní matka a odnesla spící dítě do svého paláce. Když se dívenka probudila, nevěřila vlastním očím. Všude kolem samé květiny, lesní dobroty a misky s medem. Když utišila hlad, lesní matka jí pověděla, že pro ní má nové rodiče ve vsi Albrechtice. Tam potom dívku dovedla k jednomu milému, ale bezdětnému páru. S dětskem dostali manžele i váček se zlaťáky na výchovu jejich nové dcerky. To bylo radosti na obou stranách. A lakomci z dlouhé vsi? Těm se přestalo dařit, schudli, statek museli prodat a zmizeli kdo ví kam.
8: Lesní matka v Buchenau, Šumava, bavorský les. Jednou seděl dřevař Karl Hoffmann na rozpadlém kmeni, který kdysi vyvrátil orkán. Při odpočinku si brousil pilu, když tu se na něj vrhla lesní matka. Hned věděl, že je zle a volal o pomoc. Celá parta dřevorubců se pak na divou ženu vrhla a spoutala ji. Muži ji nechali odvést na zámek Buchenau v bavorském lese. Tam ji zavřeli v komoře a dveře pořádně zatarasili. Zašli pro rychtáře, aby dal ženu odvést do šatlavy. Když se všichni vrátili a chtěli uvězněnou předvést, byla místnost prázdná, ačkoliv zátarasy byly na svém místě. Netušili, že Buchenau bylo kdysi jejím sídlem a z buků vždy brala svou sílu i čarovnou moc. A tak lesní matka opět svobodně královala v lesích a chránila je před vetřelci.

0: Příběhy o lesní matce se sbíral básník a regionální badatel Ondřej Fibich. Četli Michal Štěrba a František Špaček. Online budou po dobu 8 týdnů po odvysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pozor, září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Tachov má nový pump track pro cyklisty, koloběžkaře. Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má přes 600 obětí. Hasiče zachraňovali 5 českých horolezců. A zítra čekejte polojasno, později oblačno, ujedinělé přehánku a teploty do 27 stupňů. Dobrý večer vám přeje Helena Kapicová a jsou tady další dnešní zprávy. Tachově dokončili novou asfaltovou pumptrackovou dráhu. Je součástí sportovišť pod sjezdovkou na Vysoké. Město o tom informuje na webových stránkách. Areál nabízí

0: využití pro cyklisty, jezdce na koloběžkách, bruslích i skateboardech. Pump Track tvoří dva samostatné okruhy.
1: Menší okruh je přizpůsobený bezpečné jízdě malých dětí a začátečníků. Hlavní trať nabízí kombinaci boulí, klopených zatáček a skoků pro zkušenější jezdce. Vyasfaltovaný areál přišel na víc než 3,5 milionu korun. 2,5 milionu pokryla dotace od státu a Plzeňského kraje. Stachová Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců v Adršpaských skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Göcová. 3 ženy a 2 muži uvízly při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Göcové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem.
2: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale během dneška záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
0: Jak jste slyšeli, v Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo více než 600 lidí. Další tisíce úřady pohřešují, jsou mezi nimi cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí. Slovinský cyklist.
3: Sport.
0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar odstoupil ze španělské Vuelty. Lídr závodu totiž zhruba 33 kilometrů před cílem 8. etapy upadl. Pardubičtí fotbalisté prohráli proti Artisu Brno, stav zápasu 1-2. No a fotbalisté brněnské zbrojovky vyhráli nad Zlínem 3-2.
3: Počasí.
0: V noci bude oblačno, je zataženo, ojediněle se slabým deštěm, kránu oblačnosti ubude na polojasno, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů, na horách 14 až 11. Zítra čekejte polojasno, později oblačno, ojediněle se může vyskytnout přeháňka, zejména na horách. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Povane ráno slabý a během dne mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Domažlicku na silnici 183 u obce Milavče u odbočky na Božkovi. To opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea chmele na světě.
1: Že to

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná.
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ušteckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě. Kdo?

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristiánově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdu, ale vůbec celého Kristiánova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii z tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristiánov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes dožínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blát. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo.

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes s pranostikami začali, mám pro vás jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešný host, dostal letos výjimečné ocenenie. Stal sa laureátom ceny Tvúrčí Afrika, ktorá je udelována osobnostem dlouhodobie a významne prispívajícím k rozvoji kultúrnych vztahov medzi Českou republikou a zemiami Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiálne vysvetlenie. Z nej ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Benínu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Benínu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil no, třeba svou rozhlasovou stanice. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, kterou jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraničních věcí, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i nadále.
2: Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo, přes rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme, tak proč to nevyužít, jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohodle. Jo, i když už jakoby neúplně. Protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
0: My a oni.
1: Maxim Mededa tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle Bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
2: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat, aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
1: Který je to obor a co vlastně děláte?
2: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Mm-hmm. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
1: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
2: Ono si to hodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
1: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
2: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád. A
1: kde vidíte problém? Bez problémově to není.
2: Problém je v tom, že politický, někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historii. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: Už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle. Tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky. Češi byli, někteří byli s námi, pokud nechce, má právo.
0: Srdci se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Přirozeně mu patří slovo láska a to může být komplikované, přiznává Maxim Mededa.
1: Komplikované většinou bývá na začátku, protože jsou to dvě kultury, které se mají dávat dohromady. Pokud ty lidi jsou jakoby dospělé, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo, co se týče jazyky, mají šance si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, no to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinkaté detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba

0: kde je ten Benín, můj, nalýval slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
1: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
0: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
1: Jak často jste jel do Beninu?
0: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
1: Takže vy jste z té skupiny.
0: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
1: Budete užitečný.
0: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
1: A vidíte tam i divadlo?
0: Určitě. Mě napadá, jaká je divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaké rady, jak hrát krásně třeba.
1: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Mededu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamenají svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí.

0: Hraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
1: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila. A to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkaly městských pozemků.
2: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Cocquard. Počasí. V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinile slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinile. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
3: Zámecké léto.
4: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl. Já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovali těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teďkon, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastasius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
3: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
3: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
3: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenujou vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927. A právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu. A tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu

0: se vrátily všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak, tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
0: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, by si použil tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů.

0: říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
1: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních vpustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
2: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou 2 bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní. Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v 6. kole vyhráli na hřišti Pardubic 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0. Počasí. Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď, v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvetlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet, a pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů. Tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru. Většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm. Většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura tam má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
2: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
3: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
2: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání podpory potvrzovala.
4: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu, aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
2: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo, změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
5: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
1: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
6: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmů a tak dál. Druhou

0: U velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, my se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy. Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz. Počasí. Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín, nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Hvězdné návraty.
3: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
3: Nebojte se, nemáte přece trému.
4: Já bych měl také malou otázku.
3: Prosím, jen se ptejte.
4: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
3: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
4: Cože? V rádiu Luxemburg?
3: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
4: No pánové, co teda?
3: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem pesková. Měla se mnou potíž nekonečnou, než jsem byl vychován. Tu jsem dětskou nožkou drtil červy, tu zase hynula

by měli jiné moly, rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až jednou poštípala blecha,

pozor. Iného netvora má rád tak, jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jí nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

sotva se jim za ženu pojal. I znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě, co bych šetřil chudou štěnici.

Šek na moli, ať to bolí, nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal.

0: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
1: je Vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou.
0: My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského.
1: První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
2: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
3: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho sebou. Proč? To je z Tuzexu.
2: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
4: Tak to jsou peníze z prvního století.
3: Ano, drobné.
4: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
3: Vždyť to říkám.
5: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
3: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
2: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
3: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
2: Poslyšte.
3: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
2: Je z prvního století.
5: To bude světová událost.
2: Ano.
1: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
6: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tedy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
7: Lucerně prostě.
6: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
8: Ne domů.
6: No, Milda, ne domů.
7: Ne domů.
6: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
7: Říká všude dobře, tak co doma, že?
6: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Milda začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, proč já znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší módou, nemo. Teď jsem dostal já záchvat smíru.
7: Ano.
6: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi, já nepřeháním, 1/4 hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
9: Oni chtěli mysleli, že se perem.
6: No. Ano, protože ty jsi po mně dupal.
9: Jo.
6: No. Ty jsi po mně
9: čistil.
6: Ano, ty jsi. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtí a znovu.
10: To je pro nervy, no jo.
6: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
9: Jistě, to je pro psychiatra.
6: Tohle
9: je
6: nikdo nevysedí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli.
9: Ale... No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou, no. A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
1: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
9: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
11: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
9: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
11: To se nedivím.
9: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
1: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
12: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se všechno slyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
6: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
6: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
6: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
5: Co?
6: Osm?
5: Co?
6: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a lalíže.
6: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
5: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíze. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty... Jako
4: Pamatuješ si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
5: Hotová
4: vražda.
5: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
6: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
7: Tak jsem tady, no.
8: Koukám. To, že tě pustila.
7: Chtěl jsem ti vyhovět.
8: No máš zase nějaký průšvih.
7: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
8: No.
7: No počkej, vážně.
8: To tady dlouho nebylo.
7: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
8: Co ti píšou z té advokátní poradny?
7: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
8: Ukaž mi ten dopis.
7: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budu ještě živ, víš.
8: Šumare, kolik si koupil těch kytek?
7: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
8: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
7: No, konečně.
8: No jo, konečně. Byla znásilněná.
7: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
8: Znásilnili nějaký mužský.
7: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
8: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
9: Prosím tě, pojď. Ahoj, táto. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
7: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
10: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
7: Ne, vůbec to rád.
9: Tak pojď, no.
10: Děkuji.
8: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
7: No to se mi měl znásilnit, nebo co?
8: Jsi musel líbat rukové.
7: Co učiní gentleman mého kalibru?
8: Ale prosím takové? To, nech to. Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
7: Já jsem vol.
8: No počkej, tati. Tati.
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit. No.
3: Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě neučil. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřek taky, já řek tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
2: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a to prostě není to pravda.
3: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel se kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustal, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznila, že co pak kradu? No ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat.
1: Co čtyři?
3: Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři?
1: Tři,
3: pět, šest. Čověče, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klovou, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku vám.
2: Pane Kopecký.
1: Moje paní je už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
1: No.
4: Pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
3: Ale no ano.
1: Já bych nerad...
3: Samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Ta jemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To proto, že posloucháte pořad...
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? A zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťasten?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, Tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. Takový ten...
7: No, slovo, no, jak se jmenuje, do holubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jste se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam nebylo. Ne,
5: ale jestli jste šťasten v manželství.
6: Šťasten.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc. Že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk pan Miloš Kopecký zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří si teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Parpoříková. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4 minuty po 23. hodině a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak v té osedlici, tady s tou jsou Prachatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme starý Prachatice a Ostrov, třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako v obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme starý Prachatice Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda starý Prachatice Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je pol ve Vlachově Březí. Nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se raz na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku. Já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a no, kdo přijde, tak přijde, no, je mi to jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou. No.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: starý
0: ve
1: Ostrově bydlím, ve Ostrově bydlím od narození.
0: Takže
1: mě 56 tam let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přestěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takového kousacího a prostě kousal s letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odčal nalipno, takže kousací pes a prej už umřel, no, takže jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano, a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďkon jak budou v říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v Noční lince mluvit na jakékoliv politické téma, takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Tak Prachaticích pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře, Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které se na té vesnici dělaly, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout
1: prosím
0: něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mě tohle to nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: že je
0: právě
1: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám podešel jeden z těch pracovníků, byl mu 1,90 a předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby teda nebylo, mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností, něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes se lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. V přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění jakkoliv, z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání a hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaruško, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuji za tuhle krásnou písničku od Michala Sučného, Kosmický vandr. Country mi na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem jí zpívala s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na této hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově, žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, že se sem jednou spíš provdá, z tohohle spíš strany, jakoby, ale jestli se to bere jako naplavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že
1: jakoby, někomu
0: ano,
1: přivdá,
0: ano, pokud přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každý rok, co tady má paní, myslím, že povídala Věrka, že by s těma chlebíčkama, že to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že také v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémem taky většinou nemám, jako co dokážu se pobavit s každým, a no mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teďkom tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se zítra ještě může ten den zavítat na pouť Pelhřimovskou. No a
0: Jaroslave, a jinak jak dlouho teda asi trvá, než se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Bude jako náplava furt. Tak je těžko říct, ale to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že tím starou sedlíkem už se ani nestane. Nebo tak, že brát nebudu, jakoby, že je furt jakoby ten, co přišel, a je furt moc pryč, jo.
0: Kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny,
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, protože jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě vlastně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomuhle nepodnik a tak jsem ji tak jakým to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla, to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice, ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, Pelhřimov město rekordmanů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to tady traduje o nás a to je takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? Abych nějaký urazil Pelhřimov a tak se to jako říká.
0: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře. Ano?
1: Jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě v Pelhřimově, přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
1: s ní. No, to bylo vážně, jako to už to bylo takové, že on je tam bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: Že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla
0: tak
1: to dálka, ano, nebyla. No, určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jít jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátko, ještě zdravím taky panu Danu z Balce, jestli ještě poslouchá, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. Tak to první naplaveně nabral, kdy jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale ta se tak nějak nepočítá. Potom další naplaveně nabral, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo pak potom jsem měl v průběhu nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem vzal hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byla tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady dodnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebuje to, tento, tak se zeptám, tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, já nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpšil asi život, to nepřichází v úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde, cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příkladujím, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení, zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to někomu jenom kvůli tomu, že se od někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té noční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze, takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedy neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten chod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to tak udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dávám, nebo poručívám štampolu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak zapadne.
1: Já teď nemám problém. No já už jarčím
0: v ruchu. To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte. Já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se taky vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že. No a bydleli jsme v nájmu a naším jako přáním, nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal v slovy, no, zase nějaká náplava. Mm-hmm. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no takový uvítání teda jsem ani nečekala. No ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřilo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takovej společenský život.
0: To je krásné, Boženko, kaž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplava.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému sousedu?
1: Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, jo, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, tak tady sousedky pracovali, nebo byly zapojeny do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoct, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátel jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou, někteří, že jo, na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterýma jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

prostě si, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: honestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí.
1: No, Stano, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
0: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelit se, seznámit se. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, u lidé jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnili do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden v paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. To řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi mývali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, to vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkově mě to připadá jako, že to je náplava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se i v Kolotovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdravit, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělýho člověka, to dejme tomu i od těch 20 let, jo, i když jsem se přistěhoval a byl 60 skoro, nebo 50, tak potkávám 20 letého kluka, nebo má ahoj. No a nevím, co je ještě na kamarád.
1: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
0: Řekl bych strašně důležitý. A asi takhle. My jsme s manželkou Trempové, teda bývalý Trempové, protože já jsem potom osmkl, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se združujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti a jde kolem ní dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a

0: И дети все любились вам, Господи. Господи, на поздравление. А это да, тогда вот стране. То так там где-то ну а ой. Ну, а ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
1: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravíme
0: do Brna. No, já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
1: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobrý ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediný stěhování, který bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brané, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s bráchou jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodl se, že prostě koupí dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekl, a brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo, my s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě Jurško ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i opakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa, ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně. Ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být. Ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi. Nebo no, ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovalých nikdo, to jsou mladí lidi, no máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví, ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče, ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
1: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdniny, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, No to je něco, pro mě je to něco strašného. Opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu. Já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny. A já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala. Každého přivítám. Každého. A počase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten řekne, ten mě řekl, a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už se ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit. Tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál. No.
0: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes a že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
1: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak, jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, pa naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
0: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
1: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla z nějaké lesnice?
1: Namyšlená, nebo takový řeči o městě, ale to nebylo nic, ale potom jsem si zvykla, potom až byly děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pán vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako... No a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to více moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, to... nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale, no tak to moc ne, to jako to už tady je víc těch starších lidí jako teda mladých přikází, víte jak mluvit. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no některé mi už teda 88 taky. No tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, víte, takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jeře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže... mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bývalý. A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské dny, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezké a přeju vám hodně zdraví.
0: Na
1: shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 3:15. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: domě. Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce. Jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let, já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich stala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady, a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech, to slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlej, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky a ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovný chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, že to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsky a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezká, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chyběl ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla a tak taky úplně brečím a jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu, takže jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo, já úplně to prožívám, já vždycky brečím, jo, já, jako ona zemřela, co se jí stalo, a teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec, už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo. Já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala. Jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco, prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív. To se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak on mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám, děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech, ale. O 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: A jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte. Odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu teda velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivízt, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici. To až poslední roky se to nějak tak lhojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji,
1: Máme
0: Marie.
1: Tady asi... Prosím?
0: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželovi mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kruči, pěšek, co to povídáš? Co to meleš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
2: Lítáš buchví, kde? Já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
2: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudru předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudru předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Kdo ty máš u sebe? Ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tudle, co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
12: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
13: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
14: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
13: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
14: Před jakou vrátnicí?
13: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
14: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
13: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny, jen pro náročné.
14: No ano, ten inzerát jsem dal já.
13: No a nezbláznil jste se, když tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
14: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
13: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
15: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
13: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
15: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
13: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
15: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
13: No, tak já pomalu půjdu, pane.
15: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
13: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
15: No kde? No venku, pod čírákem. Bude to pro ně náramně romantické.
13: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
14: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
13: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
15: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
13: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
15: No. A udělal jste to někdy?
13: Ne.
15: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
13: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
15: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
13: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
15: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe, jo. Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco namát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomit si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Tam plave tolik toho zeleného žabince.
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbánu.
4: Malísek není karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vaníska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Co? Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no, ty před sousedem akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, jdi kousek dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo Škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No to, tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no?
6: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo, tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruž, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruž...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, teď to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak, jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, tak nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jestli tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
7: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
7: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
7: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
7: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
7: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
7: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. No, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
7: Hele, on je pryč?
6: Emile.
7: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Už je tady.
10: Kde jsi byla?
11: U holiče.
10: A proč jsi na autobusem?
11: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
12: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
11: Ale ženský, co měli dneska v efektu.
9: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
10: To byste se nestýděli nosit.
11: V efektu se o ně ženský prali.
10: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
11: Jo, co si uvaříš, čiháku?
10: Ančo!
9: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, vždyť si o to poledoval. Jo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Pro boha. A na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale... Zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec tlká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
4: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
2: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plábery, byšli z krku, byšli, nebo ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
9: Tak dělej, já nemluv.
2: Vordelante, trento,
9: to. Ty, co si to brumláš.
4: Dělej,
9: psa, vyskypliš mě na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
4: To se...
9: Tak mám čím podpálit v kamně.
4: To se musí něco říct.
9: Tak to řekni.
4: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do této. Kručí písek.
9: Co?
4: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus, trefi pajsl, fenterberember.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No a samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu?
3: Jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Aloš! Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, co není pravda? Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Já

0: mám sedět pořád sám, když je v tůni místo pro dva? Proč mám sedět pořád sám, když ledničku mám?
1: Proč mám sedět pořád sama, sama mezi chaluhama? Puškvarce chci za muže, on mě ve všem pomůže. Roupy,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20 dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovalý skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit z pisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
10: No. Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
3: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
3: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
3: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
3: Poustevníka.
10: Cože?
3: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
3: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo,
3: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo,
3: vochočil by si srnku.
12: No,
3: a
12: ne,
3: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
12: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
3: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
12: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
3: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
3: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
12: Kvůli čemu?
3: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
12: Jo, tak.
3: Hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
12: To je fakt.
3: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
12: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
3: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
12: No jo, fakt, obětujem se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
3: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
3: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
3: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
12: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání, i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.